0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

A ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami Proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gottwaldovský AG Fleck.

0: V Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží.
1: Jen

a čas šel dál, ale tady se už zastavil. Koleje zarůstá jenom tráva na pražcích.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabiho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7 000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenů.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 000. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: bych zkusit zahrát třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková. Chci slunce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový, já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka, to mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bowman, tak nějak. Borman to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhý hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a to tlustý Pepí Hlinomas, rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem bodal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak se ma propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechovej zvuk na ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív, než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano.

0: věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka, a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli, nebo prdni si, takový, to se tam doplňovalo. Ano. No, nenapadá mě nic jiného.
1: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to, ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
0: Jo, takhle.
1: Víš, jak to udělali?
0: Jak?
1: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a podali do ní nože.
0: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
1: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
0: po huse.
1: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
0: No, tak řekli, že měla splesnivěla a vyhodila se.
1: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
0: proti. Večer v ložnici, to mě zajímá. Malo.
1: Jo, tyhle dva.
0: No, takový vzpomínky.
1: 731, 800, 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné jí rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: Super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála
2: asi. Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenarovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No? Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co toho
10: nechám? Tak toho nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádného obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádný obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perochu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne? Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Ho. Jo, tak...
4: Režírovat to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát už snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzere hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkuď?
1: Ze Zdounek.
2: Zdounek.
1: Ano,
0: ze Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý deň, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, aj ze Slovenska prichádzajú naše hlasy.
3: Áno, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Vám. Ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem,
0: ztracený
4: motor, jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku, to bychom neodmontovali tak rychle, ale čuměl jako v rána.
4: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím.
5: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor. Že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme. Že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela zvešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
0: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejen v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažil se.
0: Snažíme se, on to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic, je to furt to samý, ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
0: Ani to ne.
1: Ani to ne,
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Doma Žlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdravím pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když budu dělat judo, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám ukladný to, že právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil.
7: Dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patologií?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce. Tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: pojďme, téma. Choroby jsme probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkám je už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě, na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už neměli co. Tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo oni taky dávají hodně panáky. Se říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijím. Takovou pomlásku, kuci, nebude teda tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhem, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Lepičko, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak...
4: Musím to
3: pohřizovat trošku. Pepo, zaber! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zaber!
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali.
1: Krásnice.
6: My si taky koledujeme, protože se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal také, těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Plzeňské dopravní podniky zavádějí alternativu k papírovým jízdenkám a plastovou plzeňskou jízdenku. Lávka nad výběhem vlků v Srní je ode dneška opět přístupná. Dnes bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřky a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno vám přeje u zpráv Lenka Lupinková. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministrně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat, a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
2: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
0: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření regulacích na rostoucí ceny po začátku konfliktu. V městské dopravě v Plzni začne od srpna platit takzvaná plzeňská jízdenka. Alternativa k papírovým jízdenkám je určená pro ty cestující, kteří si chtějí kupovat jednotlivé jízdné, platit hotově, ale zároveň je jednodušší a výhodnější elektronické odbavení přímo ve vozech. Jak plzeňská jízdenka vypadá a funguje, přibližuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
3: Jedná se o plastovou kartu, která bude při zakoupení obsahovat kredit 100 dopravních bodů odpovídající 100 korunám, určený k získání jednotlivých jízdenek ve vozech MHD. Celková cena plzeňské jízdenky bude 120 korun s tím, že 20 korun je vratný příspěvek na pořízení karty.
0: Plzeňskou jízdenku bude možné zakoupit v zákaznických centrech plzeňských městských dopravních podniků a taky na místech, kde se prodávají papírové jízdenky. Od dneška můžou v Srní lidé opět pozorovat vlky z lávky nad výběhem. Správci Národního parku Šumava ji otevřeli po kompletní rekonstrukci. Během prázdnin je přístupná denně od 8:30 do 17 hodin. Zavřená zůstává pouze její poslední rozšířená část. Pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: Pořád tady máme těch 10 vlků, ta smečka je bezproblémová, funguje. Uvidíme, jak to bude dál, protože vlastně někteří vlci už jsou věkově třeba přes 10 let. A samozřejmě pomaličku budou odcházet. A předpokládáme, že někdy v tom roce 32 už tady bude třeba pouze 1-2 vlci, ale uvidíme, jak to bude probíhat, to nedokážeme odhadnout.
0: Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Podle policistů už další nebezpečí nehrozí. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přeháňky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný, jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o předpověď na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin, k tomu pět minut, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Tolik zprávy a Lenka Lupínková a už za malou chvíli v našem ranním vysílání přivítáme naše úplně nejmladší a dnešní otázka v rubrice Ahoj rádio, proč prší? Doporučuji počkat si na odpovědi, protože zejména některé z nich jsou velice, ale velice originální.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Ahoj, rádio!
2: Proč prší?
3: Aby nám vyrostly rajčátka.
4: Aby sílila půda.
5: Aby vyrost stromeček.
6: Aby jsme se taky kapku umyli.
7: Aby kytičky měly vodu.
8: Že jsou mraky, že z něj prší.
9: Když se vytvoří mraky a jsou potom hodně velký, tak prasknou a prší.
10: Aby tu nebylo sucho.
11: Že je zataženo.
12: Aby kytky vyrostly výš.
13: Aby rostla tráva.
14: Protože se vypařuje ze země voda a ta pak v podobě dešťových kapek spadne zpátky na zem.
2: Děti, děkujeme a aby informace byla kompletní, tak už za chvíli vám povíme, kdy bude opravdu pršet.
15: Český rozhlas Plzeň.

0: tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. 1:15. Jak vypadá rukopis císaře Rudolfa II. A co vypovídá korespondence Slobkovici o skladateli Antoniu Salieri? I to můžete zjistit, když nahlédnete do archivu rodu Lobkoviců. Některé dopisy teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, kam můžete vyrazit na báječný prázdninový výlet. Podrobnosti ty dodáme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Začínáme aktuálními teplotami v našem regionu nejtepleji. V Plzeňském kraji je v Plzni na Mikulce, kde teploměr ukazuje bezmála 21 stupeň Celsia, 18 Stříbro, 17 Přimrda, 16 Tachov a 17 stupňů Celsia. Hlásíte rovněž ze Železné Rudy. Dneska bude převážně velká oblačnost. Na většině území se vyskytne občasný déšť, přeháňky, místy bouřky. Ojediněle mohou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Na východě kraje to budou teploty až do 29. Nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr jihozápadní, postupně západní, přechodně zesílí. No a bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i výraznějšími nárazy větru. Předpokládané množství srážek je do 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 mm, což je 30 litrů na 1 metr čtvereční. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tolik počasí.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Petr Muk, Český rozhlas Plzeň, dobré ráno. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožumberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. A to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Analytici proto předpokládají, že ceny pohonných hmot porostou. Dnes můžou naftu čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než včera. Litr benzínu může oproti čtvrtku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 80. V Plzni odstartovala stavba nových domů pro lidi s kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Dvě pobytová zařízení s celkovou kapacitou 28 míst vzniknou v ulici Na Chmelnicích za 177 milionů korun. Hotovo by mělo být do 18 měsíců a mají vyřešit kritický nedostatek těchto služeb. Budovy s názvem Nováček 2 a domov pro osoby s poruchou autistického centra budou jednopodlažní a bezbariérové. V centru Plzně můžou lidé ve vybraných podnicích využít toaletu zadarmo. Třetí plzeňský obvod totiž i letos pokračuje v projektu Vlídné WC. Lidé zapojené podniky poznají podle samolepky. Seznam restaurací a zařízení najdou zájemci na webových stránkách obvodu. Americká zpěvačka Diana Rossová poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční 29. července v plzeňském amfiteátru na Lochotině jako součást jejího turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě 3 zastávky. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná o víkendu republikový šampionát v cross-country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v neděli v 11:30. Na své domácí trati chce uspět plzeňská bajkerka Simona Spěšná. Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje v neděli ve 13:30. A ještě počasí. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře je ještě dnes v ulici Prokopa Holého uzavřen pravý jízdní pruh. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5.39, dobré ráno. Má šlechtický titul Hrabě něco společného s hráběmi? Nemá, anebo má. To je téma, které už za chvíli osvětlí slovíčkaření Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dobré

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hrabě. To bych se na to mušál podívat, pane hrábě, říká roztomilým nářečím Horal v podání Jana Hartla ve filmu Tajemství hradu v Karpatech, když oslovuje šlechtice, kterého stvárnil Michal Dočolomanský. A tady mě přepadla odvážná myšlenka. Mohou mít opravdu hrábě jako nástroj k hrabání nějakou souvislost s hrabětem? Je to těžko představitelné. Viděli jste někdy hraběte s hráběmi? S pomocí etymologického slovníku jsem si v tom udělal jasno. Hrábě jako nástroj nepochybně souvisí se slovanským slovesem hrabat, kdežto hrabě jako šlechtic má původ v němčině, kde jinde. Jde o staré slovo grafie, potažmo graf, což byl původně správce, úředník nebo soudce. Později se z toho stal dědičný šlechtický titul, který do češtiny přešel nejprve jako hrabě až k současnému hrabě.
2: Informace o počasí ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň už za chvíli.

0: Na sraz amerických korvet vás v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň pozveme už za chvíli.
1: Počasí.
0: A to přichází na program těsně před 6:45. Vítejte, dobré ráno, tady jsou aktuální teploty v našem regionu 19 stupňů Celsia ve Zbyroze, 19 rovněž v Ejpovicích na Rokycansku, 18 hlásíte z Nepomuku a v Kašpirských horách je teď 18 stupňů Celsia. Dneska bude převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť, přeháňky, mlhy i bouřky a to můžou být ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia na východě našeho plzeňského kraje až 29 stupňů. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. No a komentář meteorologa připojíme, bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i výraznějšími nárazy větru. Předpokládané množství srážek je 0 až 15 mm v bouřkách, ojediněle okolo 30 litrů na 1 metr čtvereční. Rozptylové podmínky jsou dobré, až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: za 10 minut už bude 6 hodin, v 6 odvysíláme další kompletní zpravodajský servis.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na nádvoří plzeňského Prazdroje začíná 24. mezinárodní sraz vozů Corvette a k vidění budou od 14 hodin desítky legendárních amerických sportovních aut všech generací. Chybět nebude ani spanilá jízda. Okolím Plzně akce ta trvá až do neděle. A v letním kině v Hrádku u Rokycan zahraje od 20 hodin skupina Činasky. Koncert se odehraje pod širým nebem a těšit se tak můžete na největší hity této kapely. A do Domažlic vyražte na koncert skupiny Bůty na zahradě Chodského hradu. Zazní od 20 hodin písničky jedné z nejoblíbenějších českých kapel. A do Domažlic, tam už jsme byli, tak pojďme na nezámek u Hartmanic, kde vystoupí písničkář Vojtáno. Koncert pod širým šumavským nebem začíná v 8 večer a slibuje večer plný humoru i autorských písniček. V Hostouni na Domažlicku začínají pouťové svatojakubské slavnosti. Součástí je dnešní tradiční posezení na Perláku s večerním koncertem, který začíná ve 20 hodin. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnera v Plzni si můžete prohlédnout od 2, ale pouze do 3:30 prezentaci výsledků týdenní práce účastníků mezinárodních kurzů Artcamp. Vernisáž představuje tvorbu mladých výtvarníků z Česka, ale i ze zahraničí. Na zahradě muzea je Veslátka ve Zbyrohu, zaspívá zpěvačka s Petrem Tichým v rámci projektu Hlas Kontrabas Duo, spojení hlasu s kontrabasem a loopováním jednotlivých motivů na pomezí hudebních žánrů začíná v 19 hodin. Koncert česko-německého hudebního souboru Nachtstrio se uskuteční v 19 hodin v Horské synagoze v Hartmanicích. Hudební skupina se inspiruje židovskou hudbou původem z východní Evropy. Tři instrumentalisté předávají posluchačům půvab a hravou lehkost lidových písní. Tolik tipy pro volný čas, už za chvíli aktuální zprávy. A do té 6. hodiny raní nás doprovodí Chris Rea a nebo třeba Helena Vondráčková. Dneska je pátek a je 17. července. Tak dobré ráno.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na rozšířeném parkovišti pro karavany u Škodolandu v Plzni se vystřídá přes 300 vozů za měsíc. Cena pohonných hmot v plzeňském kraji dál roste. Do Číny míří první česká politická delegace od roku 2019. Dnes bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkou, teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Dobré ráno. Parkoviště pro karavany u Škodalendu v Plzni u vodní nádrže České údolí využije měsíčně několik stovek zájemců. V omezeném počtu je možné parkovat v přední části se sociálním zázemím, přípojkami a výlevkou. V zadní části je pak pro karavany prostor bez výbavy. Další informace doplňuje starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z ANO.
3: Tento způsob cestování je čím dál tím oblíbenější, což dokládá to, že na našem karavanovém stání ve Škodalandu se měsíčně vystřídá přes 300 karavanů. Pro zajímavost, rekord je téměř 650 obytných aut za měsíc. Naše město se určitě i tímto způsobem dostává do povědomí.
1: Třetí plzeňský obvod z důvodu vysokého zájmu vybuduje proto sociální zázemí i v zadní části. Cena pohonných hmot v plzeňském kraji dál roste. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v kraji prodává v průměru za 40 korun a 21 haléřů. Před týdnem byl o 72 haléřů levnější. O necelé 2 koruny zdražila nafta, která teď v regionu stojí v průměru 37 korun a 72 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Nejlevnější paliva v kraji se prodávají v okrese Plzeň sever. Naopak nejdražší jsou na Tachovsku. Analytici očekávají, že ceny dál porostou. Vláda v pondělí rozhodla, že ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů, předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tajvanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tajvan v Česku investuje víc než Čína.
4: Tajvan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tajvan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
1: Dvořák se s dalšími poslanci na Tajvanu nedávno účastnil mezinárodní konference, kterou pořádala nadace Forum 2000. Tu v roce 1996 spolu zakládal bývalý prezident Václav Havel. Sport. Basketbalista Ondřej Sehnal bude v příští sezóně hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovského Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde se klub sloučil se Slávií. Sehnal byl v Nymburku téměř 4 roky a pomohlo mu ke 3 titulům. Počasí. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přehánky, místy i bouřky. Ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nýřanech neprojedete Havířskou ulicí, důvodem jsou stavební práce, opatření potrvá až do 9. srpna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. hodině, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už je za chvíli dorazí Petr Jungmann a před námi je, ano, kalendárium.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
2: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
4: Já přeji krásné ráno, teď 1 minutu před 6:45. Tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 17. července. V roce 1996 Plzeň Polevec, 3 stupně Celzia a Nepomuk, rok 1976. Jo, to bylo 6:30. Jak bude dneska, povíme už za malou chvíli.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: večerním vysílání Českého rozhlasu Plzeň už je za chvíli sportovní pozvánka, a to na nadcházející mistrovství republiky v cross country horských kol, které proběhne v okolí Stupna a Břas.
1: Počasí.
0: 7:02, dobré ráno. Hodoví z 17 stupňů Celsia, Vejprnice 16 a 17 stupňů má také třeba Žákava. Dneska bude převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na východě Plzeňského kraje až 29 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách do 24. Mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Předpokládané množství 0 až 15 mm na metr čtvereční a v bouřkách ojedině kolem 30 litrů na 1 metr čtvereční. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut už bude 6:30. Od pátku do neděle se v okolí Stupna a Břesna Rokycansku uskuteční mistrovství republiky v cross country horských kol. Jednou z favoritek nedělního závodu žen bude plzeňská bikerka Simona Spěšná s obhájkyní titulu v kategorii do 23 let a stříbra mezi elitními cyklistkami, si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak jak se plzeňská bikerka Simona Spěšná těší na nedělní závod mistrovství České republiky v cross country horských kol, tentokrát hostí nedaleké Stupno. Je to pro vás výhoda, že to je nedaleko vašeho bydliště?
2: Určitě je to super, že to je doma. Taťka tam strávil nějaký čas s jeho týmem, takže doufám, že mi ukáže při rozjetí nějaký super stopy a samozřejmě se těším na to, že tam budu mít celou rodinu, přátelé a myslím si, že to bude určitě krásný víkend.
1: Na Stupno máte docela dobré vzpomínky. 2022 se psal rok, když jste tam získala český juniorský titul. Vzpomenete si ještě na tenhle závod?
2: Určitě vím o něm, byl to poměrně překvapivý závod, zase jsem před tím mistrákem měla volno, protože se věci nevyvíjely tak, jak by se měly. Letos to bude takovej, dalo by se říct, že první mistrák, který vypadá, že bych to mohla mít pod kontrolou a nemusela bych týden předtím odpočívat, takže se na to těším, že ta příprava vyšla poměrně dobře a uvidíme, jak to půjde v neděli.
1: Vy si ale moc neodpočinete, nebo jste si moc neodpočala před tím mistrovským závodem, protože máte za sebou celou řadu světových pohárů a dalších závodů v zahraničí a tam se vám poměrně dařilo umístění ve druhé desítce v těch závodech delších cross country, tak taky tohle vám dodává optimismu před mistrovstvím republiky tyhle výsledky?
2: Byla to teď poměrně dlouhá šňůra těch závodů. Myslím si, že letos podávám poměrně stabilní výsledky. S tím jsem vlastně bojovala ty předešlý roky, takže to je určitě pozitivní a hlavně se na to těším a zatím mě to stále baví tuhle sezonu, takže si myslím, že by to mohlo dopadnout dobře.
1: Ten závod mistrovství České republiky je vlastně postavený tak, že společně startují ženy elitní kategorie i té vaší kategorie do 23 let. Tak pomýšlíte na ten celkový triumf, na to, že sesadíte loňskou mistryni České republiky Adélu Holubovou?
2: Asi spíš přemýšlím nad tím celkovým vítězstvím. Mám dvě stříbrné medaile už 2 roky po sobě, takže ta zlatá by byla samozřejmě hezká. Asi důležitý je samozřejmě vyhrát tu U23 kategorii, ale spousta těch závodů už je spojených a vzhledem k tomu, že i příští rok přestupuji už do elitní kategorie, tak bych samozřejmě ráda ten závod jela s hlavou a pomýšlením na to vyhrát tu celkovou kategorii, tedy ženy elita.
1: Mistrovská trať, která se nachází mezi obcemi Stupno, Břasy, areál Ultramarinka, bude asi hodně technicky náročná. Máte ráda tyhle ty výzvy, kdy se musíte soustředit na každý metr?
2: Technická určitě bude, myslím si, že spíš bude víc náročnější to množství těch krátkých kopců, kteří jsou situovaní hned za sebou a bude to zhruba 10x 15 až 20 vteřin nástup na max a mezi tím si moc neodpočnete, což já úplně tyhle tratě, kde se jede, řekla bych tak furt šrot celou dobu, nemusím, ale to Stupno je hezký, protože je proložený technickýma pasážima dolů a letos se cítím silnější v těch kratších stoupáních, takže si myslím, že tohle by mi mohlo hrát do karet. Další otázkou je, jak dlouhý ten závod bude. To Stupno je známý poměrně dlouhýma závodama. Bude to chtít si asi dobře rozvrhnout síly a jezdit to spíš zepředu. Počítám s tím, že se vytvoří taková menší skupinka a tam samozřejmě z těch zadnějších pozic v té skupině to bude stát víc sil, takže nějaká taková taktika, by se tomu dalo říct, je, že bych to chtěla jezdit víc zepředu a pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
1: Zde na republikový šampionát v cross country horských kol dostupná Břas a okolí jedna z favoritek závodu žen Simona Spěšná. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 13. hodiny do půlnoci pro celé území Česka, včetně Plzeňského kraje. Podle meteorologů můžou být bouřky doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Lidé můžou stále přispět ve veřejné sbírce na opravu střechy plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Rekonstrukce aktuálně pokračuje opravou sanktusní věžičky. Náklady na opravy jsou 85 milionů korun. Z toho necelou polovinu pokrývá evropská dotace. 23 milionů financuje církev, 3 miliony poskytlo město a 20 milionů korun se plzeňské biskupství snaží získat právě pomocí veřejné sbírky. V městské dopravě v Plzni začne od srpna platit takzvaná plzeňská jízdenka, ale alternativa k papírovým jízdenkám je určená pro ty cestující, kteří si chtějí kupovat jednotlivé jízdné, platit hotově, ale zároveň mít i jednodušší a výhodnější elektronické odbavení přímo ve vozech, uvedl mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro. Plzeňskou jízdenku bude možné zakoupit v zákaznických centrech plzeňských městských dopravních podniků a také na místech, kde se prodávají papírové jízdenky. V Nířanech na severu Plzeňska vznikne propojením několika ploch nový volnočasový areál. Stávající lokality sportovišť propojí stezky pro pěší a cyklisty s koupalištěm. V současné době město čeká na převod potřebného pozemku od státu, řekl nezávislý místostarosta Nířan Zdeněk Zeman. Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 83. Matyáš Vacek. O čtyři příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince. A ještě počasí. Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 104. kilometru ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Průjezd je možný jen jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal poví, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Dobré.

0: Máme Český rozhlas. Dneska po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma to bude tentokrát.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Ano, nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Za 3 minuty bude 6:45. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli nás čekají aktuální informace o počasí, bude pršet, budou bouřky a jak bylo? Tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 17. července. V roce 1996 v Plzni Bolevci bezmála 3 stupně Celsia, to je to minimum a maximum je zapsané v roce 1976, kdy v Nepomuku bylo lehce nad 630 stupni Celsia. Dneska nás vážení žádné extrémy nečekají. Teda krom těch silných bouřek, no tak uvidíme. Buďte s námi, za chvíli se na to podíváme dopodrobna. Teď Mike and the Mechanics.

0: Je 6:45, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Lepší podmínky k životu ve městě, větší bezpečnost i ohled na životní prostředí. Iniciativa s názvem Průtah Plzní iniciuje petici proti průtahu silnice 1/27 centrem Plzně. Co je obsahem petice, to povíme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Začínáme aktuálními teplotami v našem regionu. Za poslední půl hodinu nám o něco málo teploty klesly, například v Plzni na Mikulce, kde bylo lehce přes 20, aktuálně 19 stupňů Celsia, 17 je ve Stříbře, rovněž v Domažlicích a Železná Ruda aktuálně hlásí 16 stupňů Celsia. Dneska bude velká oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů na východě Plzeňského kraje až 29, nejvyšší teploty na horách do 24. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i výraznějšími nárazy větru. Předpokládané množství srážek během dnešního dne 0 až 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 litrů na 1 metr čtvereční. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a podíváme se ještě na vítr, mírný jihozápadní, postupně západní, jeho rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách pochopitelně přechodně zesílí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hruza a Bílá Verliba, místo nového průtahu Plzní městská třída. Spolek Spoj, který sdružuje aktivní obyvatele jižního předměstí v Plzni, se svojí činností snaží zlepšit podmínky k životu ve městě. Teď se psali petici proti plánovanému průtahu mezi ulicí Sukova a Borská.
1: My se snažíme oživit a zlepšovat lokalitu okolo jižního předměstí.
2: Popisuje architektka Zuzana Zbořilová ze spolku Spoj.
1: Snažíme se tady vytvářet různé komunitní aktivity, komunitní projekty. Dělali jsme tady Den sousedů, dělali jsme tady Zažít město jinak. Také jsme prosadili u města, aby před školou udělali pingpongové stoly a basketbalový koš a lavičky. To jsou naše úspěchy.
2: Váš spolek je iniciátorem petice proti průtahu silnice první třídy centrem Plzně.
1: My bychom chtěli, aby místo toho průtahu tam byla městská třída. A zároveň, aby obyvatelé mohli také částečně ovlivnit podobu těch funkcí té městské třídy, nejenom tedy obyvatelé, ale i odborníci, jako jsou architekti, urbanisti, sociologové a další odborné profese.
3: A je možné to ještě nějak ovlivnit?
1: My se snažíme, aby ten průtah vyňali z územního plánu. Městská třída by mohla tomu místu prospět, znamenala by potenciál nových funkcí ve městě, bydlení, práce pro lidi, kteří tady žijí.
2: Jedna z autorek petice, Lucie Populová.
4: Vycházíme z analýzy, kterou zpracoval nedávno Plzeňský institut současné architektury.
2: Co ta studie ukázala?
4: Že průtah skrz centrum Plzně nedává smysl, má to spoustu negativ. My vlastně v té petici požadujeme jednak, aby to město a ředitelství silnic dálnic pořádně posoudilo, zhodnotilo ze všech hledisek urbanistických vlivů na zdraví obyvatel, hluk, zničení přírody a podobně. Potom, aby se ten návrh, že by ta silnice první třídy měla vést přes to centrum, což je v územně plánovací dokumentaci města i kraje, tak aby se to odtamtud vynělo a řešilo se to převedení na ten okruh mimo centrum města.
2: V petici požadujete i sklidnění klatovské třídy a sady 35.
4: Aby tam byl bezpečnější pohyb chodců, víc přechodů, větší tramvajový nástupiště a podobně. Taky vlastně chceme, až se bude řešit tady ta komunikace mezi Borskou a Sukovou, která určitě je potřeba, aby se to tu propojilo, tak aby byla řešena taky jako městská třída, aby tam nebyly protihlukové stěny, aby to nebyla bariéra pro lidi.
2: Další informace a možnost podepsat petici najdete na webových stránkách průtahplzni.cz. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Za nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva několik pokut. Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli na kandidátce v Praze 1 zůstane Filip Dvořák. Bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami místy i bouřkou, teploty do 28 stupňů. Je pátek 17. července a zprávy pro vás připravila Lenka Lupinková. Dobré ráno. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujícího potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
6: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
4: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Negativní vývoj je například na rybníku Babylon u Domažlic. Voda je tam a podle hygieniků nevhodná ke koupání a má výrazný zápach. Hydrobiolog Jindřich Duras nedoporučuje koupání například v horní části přehrady Hracholusky, v přehradě České údolí u Plzně nebo v plzeňském Třemošenském rybníku. Naopak na přírodním koupališti v Plané na Tachovsku, kde byla na začátku července voda nevhodná ke koupání, se kvalita zlepšila a voda je v pořádku. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka, v přírodních koupacích biotopech v Blovicích a v Dobřanech na jižním Plzeňsku a dále v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení občanských demokratů ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude vedení strany postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Praha 1 nebyl.
7: Je jasné, že na každého kandidáta před volbami je přísnější metr a v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv pochybnosti, tak je musí rychle a jasně rozptýlit. A to se v tomhle případě nedělo.
4: Dvořák už dřív uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem. Není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. V pondělí se za něj postavila oblastní rada ODS Prahy 1. Dál ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý také letiště na jihovýchodě země. Iránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Irán tam cílil na americké základny. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu.
8: Počasí.
4: Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vát bude mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, a biopředpověď je na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 104. kilometru ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Průjezd je možný jen jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už za chvíli v našem ranním vysílání přivítáme opět naše nejmladší a v rubrice Ahoj rádio položíme otázku, proč má nevěsta většinou bílé šaty. Ano, uznávám, otázka jako břitva, ale odpovědi budou naozaj originální.

0: má nevěsta většinou bílé šaty?
1: Protože přináší štěstí. A by na ní byla vidět špína.
2: Protože není kominík.
3: Když se třeba nevěsta žení, tak má bílé šaty.
4: Aby jí ušlapaly konečky šatů.
5: Aby jí byly vidět kalhotky.
6: Ahoj, rádio!
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, 4 minuty před 7:45. Slibuji počasí a o aktuální předpovědi už za malou chvíli zatelefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu. I proto buďte s námi dál.

0: Česko Košicích na Tachovsku, znovu zítra na pouťový jarmarkouše. Za chvíli vám řekneme, jaký ve vesnici pod vrchem Kasíkov připravili program. Teď pojďme se podívat na aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Tu pro nás minutu po čtvrt na osm má Petra Polívková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá venku?
2: Tak v severní polovině, zhruba v té severní polovině Plzeňského kraje máme více oblačnosti a na jihu tam je méně, tam je ještě stále polojasno nebo skoro jasno a teploty se nám v tuto chvíli pohybují od 17 do 21 stupňů Celsia.
0: Bych nazval dnešní předpověď počasí, že si každý vybere to svoje, kdo má rád teplo, kdo má rád bouřky, kdo má rád déšť, tak pojďme to vzít trošku postupně, pojďte nám to osvětlit, jak to bude.
2: Máme tam všechno v té předpovědi, ano, dneska. Bude teplo ještě relativně, ale musíme očekávat nějaké ty bouřky, že se nám objeví. Jinak bude po většinu dne převážně velká oblačnost a to zejména v těch odpoledních a večerních hodinách. Již kolem poledne a potom během odpoledne se začnou objevovat místní přehánky nebo občasný déšť. A ojediněle se můžou objevit i bouřky. Ty budou potom silnější, ale v tom pozdním odpolední a večer a mohou být i četnější ty bouřky a silnější ty projevy mohou být zejména co se týče nárazů větru a v menší míře se také může objevit nějaký přívalový déšť nebo kroupy. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 26 až 29 stupni, na horách přes 20, taky kolem 21, 22 stupňů a foukat nám bude mírnýho západní, postupně západní vítr o rychlostech 2,6 metrů za vteřinu, který samozřejmě může bouřkách přechodně zesílit.
0: Petro, ještě doplňující otázka, můžeme počítat s nějakými, řekněme, plošnějšími přeháňkami, nebo je to všechno v té fázi, uvidíme?
2: Uvidíme spíš ty místnější přeháňky. Rozhodně nebudu tvrdit, že se každému dnes zahrádka zalije. Bohužel uvidíme, jak se to bude vyvíjet v těch přeháňkách a bouřkách.
0: Za hodinu naslyšenou, Petro.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 9 minut před 7:30 na pořadí už čtvrtý pouťový jarmark zve zítra obec Kokašice poblíž Konstantinových lázní na Tachovsku. Jarmark se koná na počest svaté Maří Magdaleny, které je zasvěcený kostel na nedalekém vrchu Kasíkov. Samotné oslavy nicméně budou přímo v horní návsi obce a na podrobnosti se už teď zeptáme starosty obce Františka Vojtěcha Zvoleného na Za nezávisle. Dobré ráno, pane starosto.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vy pořádáte pouťový jarmark, máme to chápat, že to je prakticky vaše obecní pouť, která má formu jarmarku. Proč jste se před 3 lety rozhodli takovou slavnost pořádat? Dřív se u vás pouť neslavila.
1: Ano, je to taková modernější pouť, kde jsme chtěli vytvořit akci, aby se potkali návštěvníci, rodiny s dětma, místní a společně si užili příjemný letní den. A vlastně jsme navázali na tu tradici té Maří Magdalény, přestože pouť u nás byla, ale v takovém tom pojetí kolotoče a my jsme to chtěli lehce změnit.
0: Pane starosto, začíná se zítra v 10 hodin, co na návštěvníky obyvatele vaší obce čeká?
1: Tak od 10 hodin začne mini řemeslný jarmark a mini festival vína, čeká je občerstvení, atrakce pro děti, živá hudba, ale to jsme teda navíc k obecnímu stánku přidali dvě nové soutěžní aktivity, kde si budou moct návštěvníci zkusit být starostou na 1 minutu a nebo říct si nějaký krátký vzkaz budoucím obyvatelům obce Kokašice.
0: Jídlo, pití, dovádění dětí, zmínil jste, že bude hrát živá muzika, jaká bude?
1: Od 12 hodin nám zahraje folkové trio Na štort a v 19 hodin začne pouťová zábava s oblíbenou kapelou DM Band.
0: Vy na plakátu uvádíte, že vaše obec slaví 799 let. Je to tak, že letošní slavnostní budou jakousi generálkou na 800 let vaší obce?
1: Přesně tak. Letos si připomínáme 799 let a bereme to jako symbolickou pozvánku na takový větší oslavy, které by příští rok čekaly naší obec a už teď je částečně připravujeme.
0: Zeptám se, ještě je někde na internetu program, aby se mohl návštěvník podívat?
1: Určitě program najdou návštěvníci na webových stránkách obce, na elektronické úřední desce a také na sociálních sítích.
0: Starosta obce Kokašice František Vojtěch Zvolený za nezávislé byl hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Děkujeme, ať se akce vydaří, naslyšenou.
1: Já moc děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Tachovsku.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Analytici proto předpokládají, že ceny pohonných hmot porostou. Od dneška můžou v Srní lidé opět pozorovat vlky z lávky nad výběhem. Správci Národního parku Šumava ji otevřeli po kompletní rekonstrukci. Během prázdnin je přístupná denně od 8:30 do 17 hodin. Zavřená zůstává pouze její poslední rozšířená část, kterou chce správa parku opravit v příštím roce, uvedl mluvčí parku Jan Dvořák. V centru Plzně je možné ve vybraných podnicích využít toaletu zdarma. Třetí plzeňský obvod totiž i letos pokračuje v projektu Vlídné WC. Lidé zapojené podniky poznají podle samolepky, uvedl starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO. Seznam restaurací a zařízení najdou zájemci na webových stránkách obvodu. Americká zpěvačka Diana Rossová poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční 29. července v plzeňském amfiteátru na Lochotině jako součást jejího turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě 3 zastávky. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná o víkendu republikový šampionát v cross-country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v neděli v 11 hodin a 30 minut. Na své domácí trati chce uspět plzeňská bajkerka Simona Spěšná. Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje v neděli ve 13 hodin a 30 minut. A ještě počasí. Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U obce Skomelno ve směru od Lhoty pod Račem na Rokycansku silo osobní auto mimo vozovku. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Lepší akustika v Blovickém lidovém domě, historie cyklistiky v muzeu Chocka a původ názvu Kosového potoka. Taková jsou témata ranní rubriky O čem se píše.

0: dáš tu zám.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, 8 minut po půl osmé, vám slibujeme už za chvíli aktuální informace o počasí. Jo a Martina, vše nejlepší dámy.
2: O čem se píše?
1: Například o tom, že návštěvníci v Lidovém domě v Blovicích se mohou těšit na výrazné vylepšení jeho interiéru. V hlavním společenském sále bylo pod klenbu stropu zavěšeno 22 speciálních panelů, které zkvalitňují akustiku. Sál dostal novou výmalbu a obnovené bylo také obvodové osvětlení. Prostor získal reprezentativní vzhled a slibuje intenzivnější zážitky z koncertů, divadelních představení, ale i plesů. Píše se o tom v Blovických novinách. Milovníci cyklistiky by při svých výletech neměli minout Chodský hrad v Domažlicích. Muzeum Chodská tam do konce října pořádá výstavu Dobrodružství cyklistiky éra vysokého kola. Zve na ní domažlický zpravodaj. Netradiční sportovní expozice představuje ranou éru české cyklistiky. K vidění jsou nejrůznější velocipedy, drajsíny, přes kostitřas, což je vysoké kolo, až po další a další. Výstava se věnuje také českému klubu velocipedů v Domažlicích založenému v roce 1889. Kosý nebo kosový potok, podle map jsou obě varianty možné, když se ale podíváme přímo do encyklopedie, udává název kosový potok. Většina lidí se mlně domnívá, že to pojmenování je odvozeno od černových opeřenců, tedy kosů, pravda ale jiná. Objevíte ji ve zpravodaji města Černošín, kde si také můžete načíst QR kód odkazující na reportáž Martiny Sihelské pro vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Tedy i o tom se píše, pojďme se podívat na teplotní rekordy, zkusíme ten úplně nejvyšší v Nepomuku. V roce 1976 naměřili 36 stupňů Celsia, to bylo velké vedro. Jaké počasí nás čeká dneska, tak to je informace, kterou v ranním vysílání dostanete už za malou chvíli.

0: Jennifer Rush byla v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň, kde už za malou chvíli budeme soutěžit. Pokud máte rádi filmy, rádi se na ně díváte venku pod širým nebem, pak se tady velice správně, protože už za chvíli vám v ranní soutěži nabídneme dvě vstupenky na libovolné promítání plzeňských filmových večerů. Počasí. Ve 7:45 přejeme dobré ráno a nabízíme i teploty aktuální v našem regionu. 18 stupňů v Klatovech, v Tachově je 16, 19 hlásí Zbiroch a například Velký Javor, teď 15 stupňů Celsia. Dneska bude převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytne také občasný déšť, přehánky, místy i bouřky, ojediněle mohou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na východě Plzeňského kraje až 20. 9 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr jihozápadní, postupně západní, v bouřkách přechodně zesílí. Komentář od meteorologa: bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i výraznějšími nárazy větru. Předpokládané množství srážek 0 až 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 litrů na metr čtvereční. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, ba až velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Pokud očekáváte další kompletní zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň, dočkáte se už za 10 minut. Nicméně do té doby je čas jednomu z vás udělat radost, a to hned dvě vstupenky. 39. festival Finále pro nedočkavé nabízí filmové noci, kdy se budou pravidelně promítat na různých místech. Filmy o místech i programu se dočtete na webu finale.plzeň.cz. No a jak jsem říkal, dvě stupenky jsou tady pro jednoho z vás. Pochopitelně předcházet tomu bude nějaká otázka. Telefonní linka sem k nám do plzeňského studia Českého rozhlasu je 221 554 222. Dobré ráno. Ještě jednou dobré ráno. Tak ale máme tam někoho. Dobré ráno vám přeji, tady je Český rozhlas. Tady se s náma z nějakého zvláštního důvodu nemluví, ale my to odpustíme. Tak ještě jednou, telefonní linka 221 554 222. Komu dobré ráno přejeme?
1: Dobrý den, tady Ivana z Blovic.
0: Ivano z Blovic, jak se máte? Máte malinko zesílené rádio, uvítal bych, kdybyste ho stlumila. Poté se o hodně lépe uslyšíme a hlavně dobře uslyšíte otázku, kterou vám dám. Byla by škoda.
1: Jsem napnutá.
0: No, jste napnutá, já také, ale já si myslím, že jsem pro dnešní den volil otázku velice jednoduchou. Zamyslete se, kdy jste byla naposledy v kině někde pod širým nebem podívat se na nějaký film?
1: Jestli vůbec někdy, nepamatuju se.
0: Jestli vůbec, vy jste nikdy nebyla v letním kině nebo všeobecně na venkovním promítání?
1: Ne, asi ne.
0: Ale tak to musíme okamžitě dohonit, protože
1: musíte
0: je
1: dohonit,
0: čas. Ano, ano, ano. Je čas, abyste dospěla a vyrazila se podívat ven do biografu. Tak já se vás zeptám, znáte festival Finále, tedy festival plzeňský filmový?
1: Vím, že probíhá.
0: Ano. On bude probíhat samozřejmě teprve. No a já se ptám, jaká je hlavní scéna, jaké je to hlavní centrum festivalu Finále Plzeň? Věděla byste bez mučení z hlavy, nebo byste chtěla nápovědu, která vás dostane?
1: Bez mučení z hlavy určitě ne, s mučením tři možnosti.
0: Tak je to za A, za Pročeské muzeum v Plzni, za B, Multiplex v nákupní galerii Olympie, anebo za C, je to Měšťanská beseda, mladá paní.
1: Určitě ta Olympie.
0: No, já si myslím, že ještě nějakou dobu se bez toho obejdete, asi bez toho, abyste
1: kina.
0: Ale víte, že mě to mrzí taky, protože já jsem víceméně jako by chtěl, abyste do toho kina šla. Nevím, proč jsem to chtěl, ale chtěl jsem. No, kruci práce, tak teďko je tedy otázka. Tak se mějte hezky a opět se nám někdy dotelefonujte. Držíme palce pro příště, rozhodně to ještě zkoušejte. Naschledanou.
1: Prosím, naschledanou.
0: 221 554 222, dobré ráno s Českým rozhlasem.
2: Dobré ráno.
0: Koho máme tam?
2: Dobrý den, u telefonu je Eva z Plzně.
0: Evo, tak tentokrát přejeme dobrý den, dobré ráno do Plzně. Tak je to Západočeské muzeum, anebo je to Měšťanská beseda? Co je to hlavní centrum festivalu Finále Plzeň?
2: Já bych řekla Měšťanská beseda.
0: Měšťanská beseda, byste řekla, ale velice správně. Evo, možná ještě otázka pro vás. Vy už jste byla na venkovní projekci nějakého filmu?
2: Ale už je to hodně dávno.
0: A pamatovala nebo vzpomněla byste, jaký to byl film?
2: To bylo asi na Lochotíně, ale film si už nevybavím.
0: Dobře, tak vyrazíte znovu. Já ještě všem připomínám, že na webu Festival Finále jsou ta místa, také program těch promítání, která různě po Plzni budou. Evo z Plzně, vím, prosím, vydržte na telefonu. No a dvě stupenky na libovolné promítání plzeňských filmových večerů 2026. Tak jsou vaše, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou zatím.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Od pondělí už se budou řídit jen trhem. Hladina velkého boleveckého rybníka je zhruba čtvrt metru pod normálem. Diakonie Západ v Plzni sbírá kabelky, jejich prodej podpoří děti z náhradních rodin. Dnes bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkou, teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno vám má přeje Lenka Lupinková. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z Hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
5: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
4: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Současná suchá se mírně projevila i na soustavě boleveckých rybníků v Plzni. Například hladina velkého boleveckého rybníka klesla o čtvrt metru. Jaký vliv má sucho na celou rybniční soustavu a její okolí, vysvětluje vedoucí oddělení vodního hospodářství Plzeňské správy veřejného statku Martin Gregar.
6: Na rybniční soustavě se projevuje tak, že nám začínají usychat stromy. Musíme je průběžně kontrolovat, aby to neohrozilo návštěvníky. A vyšší teplota zapříčinuje akorát to, že musíme pozorovat, jestli mají ryby třeba dostatek kyslíku. A zároveň si myslím, že to i lidi uvítají, že se tam můžou koupat.
4: Lidé v Plzni můžou darovat Diakonii Západ nepotřebné kabelky, tašky i batohy. Přinést je můžou do kanceláře Diakonie na Klatovské třídě každé pondělí a středu od 8 do 16 hodin. Peníze z následného prodeje podpoří odbornou péči o děti z náhradních rodin, které si často prošly těžkými zážitky a potřebují pomoc terapeuta, říká mluvčí Diakonie Západ Barbora Uldrichová.
7: Je zapotřebí, aby terapeutická péče byla dlouhodobá, opakovaná, pravidelná a bohužel na to nám státní příspěvek mnohdy nepostačuje a tak jsme vyhlásili benefiční bazar kabelek, díky němuž chceme získat finance právě na terapie pro děti z náhradních rodin.
4: Zájemci si budou moct kabelky koupit 18. a 19. srpna během festivalu na ulici před DPM 2015. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Sport. Brankář Jakub Škarek se ze zámoří vrací do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New Yorkské Islanders. Počasí. Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer, postupně místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak můžou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vát bude mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, a biopředpověď je na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: U obce Skomelno ve směru od Lhoty pod Radčem na Rokycansku silo osobní auto mimo vozovku. Projíždějte tímto místem opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Osm hodin k tomu 5 minut, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Z čeho všeho můžeme mít strach? Vzácným fobiím se budeme věnovat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. I proto buďte s námi dál.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Dobré ráno, 4 minuty před 8:45, kdy by byl rok 1976, teda spíše 1996, tak by aktuální předpověď počasí byla, že dneska budou pouhé 3 stupně Celsia. Naštěstí máme rok 2026 a tak teploty budou o dost příjemnější. Podrobněji se na předpověď počasí podíváme už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Lázně. Bude převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty do 28, na východě Plzeňského kraje to může být až 29 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. No a komentář meteorologa, ten taktéž připojíme. Bouřky, ty mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Předpokládané množství srážek od 0 do 15 mm na metr čtvereční a v bouřkách ojediněle kolem 30 litrů na metr čtvereční. Rozptylové podmínky budou v pátek dobré, až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas, víc než 300 pramenů a 1500 vrtů v České republice monitoruje Český hydrometeorologický ústav. Patří mezi ně i Česalova studánka u Tyršova mostu v Plzni, kam nás odpoledne po půl třetí zavede dnešní turistický tip. Do státní monitorovací sítě podzemních vod byla Česalova studánka, podobně jako další prameny, zařazena už v roce 1969.
1: Monitorovací síť pramenů přirozených výhru podzemní vody spravuje hydrometeorologický ústav od konce 60. let, kde bylo potřebné rozšířit pozorovací síť vrtů i o prameny.
2: Co všechno u pramenů sledujete?
1: Sledujeme vydatnost těch pramenů.
2: Takže pitnost vody neurčujete?
1: Provádíme chemické a fyzikální rozbory té vody na pramenech i na vrtech dvakrát ročně, ale neporovnáváme to s vyhláškou na požadavky

0: vysoké na pitnou vodu.
1: Objasňuje hydrolog Daniel Vlnas. Za dobu těch prakticky 60 let, co sledujete vývoj podzemních vod na vybraných pramenech, nakolik se změnili?
0: To zcela nelze jednoduše říct, protože to je různé na různých lokalitách v rámci celé republiky. Provádíme pravidelné vyhodnocení stavu podzemních vod, které je dohledatelné na našich webových stránkách.
1: A jakým způsobem to měření probíhá?
0: Historicky chodil jednou týdně pozorovatel a měřil do nádoby, za jak dlouho mu ta nádoba nateče, a z toho si spočítal tu vydatnost a tyhle data předával hydrometeorologickému stavu. V současné době je měření na těch pramenech automatizované.
1: Které prameny, studánky v Plzeňském kraji například monitorujete?
0: Celkem monitorujeme 32 pramenů, a není to jenom v Plzeňském kraji, to je ve Středočeském a Karlovarském kraji. Co by mohli posluchači znát, kromě Česlovy studánky, tak je to studánka nebo pramen Habr u Volduch nebo Prelátka v Plasích.
1: Jsou nějaká pravidla, zákazy, které by lidé měli dodržovat při návštěvě pramenů studánek, které sledujete?
0: Hlavně by neměli zařízení ničit a poškozovat, ucpávat a podobně.
1: Informace získané monitoringem podzemních vod slouží k poznání stavu a vývoje životního prostředí a k jeho ochraně. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: A k Česelově studánce se v Plzni vrátíme odpoledne po 14:30 a seznámíme vás i s její zapomenutou historií, která byla znovu objevená v loňském roce.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česko dnes se zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstřel platí od 13. hodiny do půlnoci pro celé území Česka, včetně Plzeňského kraje. Podle meteorologů můžou být bouřky doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Lidé můžou stále přispět ve veřejné sbírce na opravu střechy plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Rekonstrukce aktuálně pokračuje opravou sanktusní věžičky. Náklady na opravy jsou 85 milionů korun. Z toho necelou polovinu pokrývá evropská dotace. 23 milionů financuje církev, 3 miliony poskytlo město a 20 milionů korun se plzeňské biskupství snaží získat právě pomocí veřejné sbírky. V městské dopravě v Plzni začne od srpna platit takzvaná plzeňská jízdenka. Alternativa k papírovým jízdenkám je určená pro ty cestující, kteří si chtějí kupovat jednotlivé jízdné, platit hotově, ale zároveň mít i jednodušší a výhodnější elektronické odbavení přímo ve vozech, uvedl mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro. Plzeňskou jízdenkou bude možné zakoupit v zákaznických centrech plzeňských městských dopravních podniků a taky na místech, kde se prodávají papírové jízdenky. V Nýřanech na severu Plzeňska vznikne propojením několika ploch nový volnočasový areál. Stávající lokality sportovišť propojí stezky pro pěší a cyklisty s koupalištěm. V současné době město čeká na převod potřebného pozemku od státu, řekl nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman. Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovenec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 83. Matyáš Vacek. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince. A ještě počasí. Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Mezi Chotišovem a vodním újezdem na Plzněju se srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete a u obce Skomelno ve směru od Lhoty pod Radčem na Rokycansku silo osobní auto mimo vozovku. I tady jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jiří Trnka. Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je pátek, za 6 minut už bude 8:45. Utáhnout návštěvníky našeho zábavného pořadu na vůni přepáleného tuku a vyprávění o žaludeční nevolnosti. Jak teď uslyšíte, pro herce a baviče Jiřího Vimra to nebyl žádný problém.
1: My prostě takhle s AMU absolventi a taky herci, kteří už byli v angažmách různých pražských divadel, jsme měli tradici, aby byla hodně místa v hospodě, tak jsme si vyhlídli u fleku, i když černý pivo nebylo zrovna naší doménou, ale bylo tam vždycky nějak volno, protože to je ratejna. Tak jsme tam vždycky jako jich 15 lidí. Jsme se tam scházeli v neděli vždycky od 10 do půlnoci. A po těch představeních, kdo takhle dohrával v neděli, tak tam přišel také. A my jsme se rozcházeli do domovů a vždycky jsme došli v takový větší partě na Václavák a tam jsme se rozešli, jo. Tam byla černá 13, údajně 14, jo. A teďka, kdo si dal jedno, dvě piva, to bylo ještě dobrý. Ale my jsme zkonstatovali mnohdy, že to bylo takzvané mladé pivo. Jo, podle chuti. Čili kdo už vypil 4, 5, 6, tak to... nebylo nejlíp po tom pivu, jo? No ale věděl jsem, že když si dám 4, tak už jako to dost. A teďka jsme došli na ten Václavák a tam z toho kiosku, já nevím jak, ten tisíckrát přepalovaný tuk. V souvislosti s tou šestkrát víc tam honěnou tou takzvanou telecí karcinogenní klobáskou, jak může vydat tak ďábelsky přitažlivou vůni. Já, mě to vždycky přelítlo přes nos a po tom pivu byl člověk hladový, nějak vizuálně strašný dojem z toho, ale ta vůně byla, to vždycky jsem si připadal, jako když jsem nějaký pes a v tom kiosku je fena, která hárá. A jak mi to přelítlo přes nos, už jsem stál ve frontě. A koupil jsem si tu klobásku a to jsem věděl, jaký s ním. Jsem bydlel v Železný, že tak dojdu. A už mě bylo tak, jako u ruský kultury sovětský, už mě bylo dobře šoufl. A došel jsem domů do Železný, třetí patro, a tam jsem si strčil prst do krku a bez nějakého rámusu, aby matka třeba říkala, kde ses tak zřídil, Jirko, nebo tak, abych dělal... Ne, takhle prst do krku... Hezky jsem se slušně, decentně vyblinkal a šel jsem spát. Tohle se odehrávalo každou neděli.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: A už za chvíli v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni a zeptáme se, jak bude.

0: Do 9. hodiny nás čeká ještě rubrika Věděli jste, že? A tentokrát se v ní podíváme do Velhartic.
1: Počasí.
0: Petra Polívková aktuálně slouží službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co váš ústav vidí v počasí právě dnes? Teď.
2: Tak dnes v tuto chvíli máme více oblačnosti na jihozápadě, méně na severovýchodě a teploty nám pomalu stoupají, pohybují se kolem 23 stupňů Celsia.
0: Teď je třeba podívat se do toho dne trošku podrobněji, zdali budou dál teploty stoupat, nebo nám naopak budou padat, bude pršet, budou bouřky, jak to bude a kde to bude?
2: Ještě dnes budeme mít relativně velmi vysoké teploty, nebo vysoké teploty a bude tedy teplo, ale očekáváme i nějaké srážky, i nějaké bouřky. Po většinu dne bude převážně velká oblačnost a již kolem poledne a potom během odpoledne se začnou objevovat místní přeháňky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. V pozdějším odpolední a večer pak mohou být od západu ty bouřky četnější a silnější ty projevy budou zejména co se týče nárazu větru, ty by mohly být kolem 70 km/h. A v menší míře se také může objevit přívalový déšť nebo kroupy. Nejvyšší denní teploty ještě dnes, jak jsem zmínila, vysoké mezi 26 až 29 stupni, na horách pak kolem 22 stupňů a foukat nám bude mírnýho západní, postupně západní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Petro, a charakter počasí pro zítřek, tedy pro sobotu, bude jiný nebo pojedeme v tom samém rytmu?
2: Bude to takové podobné, i když těch srážek a bouřek by mělo být méně, nebo určitě ta síla by měla být menší, ale bude už chladněji. Bude zpočátku oblačnost pojasno a během dne postupně spíše kupovitá zvětšená oblačnost, takže více oblačnosti a během dne se budou objevit místy přeháňky a může se vyskytnout i bouřka. Ale k večeru už by měly ty srážky postupně slábnout a přechodně i ustávat a bude se přechodně i částečně obývat oblačnost. Nejnižší noční teploty mezi 18 až 15 stupni a nejvyšší denní 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Víme, jak bude Petra Procházková, Polívková. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou a omlouvám se.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že ve Velharticích na Klatovsku je židovský hřbitov založený roku 1858? Poslední pohřeb se uskutečnil v roce 1941. Ve východní části se zachovaly dva kamenné pilíře jako pozůstatek márnice. Deska jako památník obětem nacismu, která obsahuje jména obětí holokaustu, byla umístěna v roce 1948. Hřbitov je kulturní památkou a od roku 2006 probíhá jeho obnova. Je ve vlastnictví Federace židovských obcí v České republice a není volně přístupný veřejnosti.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují další část opravy silničního průtahu městem. V Nýřanech vznikne multifunkční volnočasový areál s novými stezkami. Kouř z požáru v Kanadě znečišťuje vzduch v amerických městech. Jeho kvalita je tam nejhorší na světě. Dnes bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkou a teploty do 28 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupínková. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují město a ředitelství silnic a dálnic druhou etapu kompletní opravy vozovky v Nádražní ulici. Ta je součástí mezinárodní silnice číslo 26. V rámci rekonstrukce vozovky tu modernizují taky chodníky, které budou osazené ekologickým veřejným osvětlením. Práce by měly být hotové do konce letních prázdnin. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
2: Město Horšovský Týn investuje do chodníků, budou nové chodníky. Samozřejmě děláme vodohospodářskou infrastrukturu, jako je teda nová kanalizace a nové vodovodní vedení. Součástí také budou nové sloupy veřejného osvětlení, samozřejmě s nejmodernějšími svítidly.
0: V Nýřanech na severu Plzeňska vznikne propojením několika ploch nový volnočasový areál. Stávající lokality sportovišť propojí stezky pro pěší a cyklisty s koupalištěm. V současné době město čeká na převod potřebného pozemku od státu, říká nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
3: V současné době jednáme se Státním pozemkovým úřadem o převedení potřebného pozemku k propojení areálu koupaliště a fotbalových hřišť. Spojením sportovních ploch a koupaliště vznikne volnočasový areál. Pozemek už máme přislíben.
0: V jaderné elektrárně Dukovany začíná plánovaná odstávka třetího bloku. Energetici v reaktoru obmění část paliva a budou provádět kontroly a servis zařízení. V srpnu zhruba na měsíc odstaví také sousední čtvrtý blok kvůli pracím na zařízení společném pro oba bloky. ČTK to dnes sdělil mluvčí elektrárny Radek Doležal. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vák bude mírný, jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a byl předpověď na třetím stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Mezi Chotišovem a Vodním újezdem na Plzněju se srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete a na dálnici D5 na 58. kilometru ve směru na Prahu opravují vozovku a uzavřený je pravý jízdní pruh. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré páteční dopoledne, říká se, že láska prochází žaludkem, tak jsem sám zvědav, co dnes připravila na 17. červenec Mirka Kuncmanová. Dozvíme se to už za chvilku a my vám přejeme příjemné dopoledne a také hezký poslech rádia vašeho kraje. Teď Darina Rolinsová.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Já už vám teď mohu prozradit, že za pár minut v našem vysílání bude pravidelná rubrika Úsměv, prosím. Miroslav Horníček bude vyprávět o člověčině Menšíkovi a Sovákovi. A protože je 9 hodin pryč, tak ve studiu vítám už Mirku Kuncmanovou, je tedy pátek, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak dneska si něco upečeme dobrého.
2: Vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Ano, teď už je to správně, Mirko, vítejte.
1: Já jsem vám skočila do vysílání.
0: Ne, to je tím horkem.
1: To je tím horkem, ale tou klimatizací tady nic moc teda.
0: Mirko, co jste si pro nás dnes připravila?
1: No, dneska jsem si pro vás připravila něco dobrého, sladkého a přitom šťavnatého. Budou to buchty s meruňkami. Co já si pamatuju z mého dětství, nikdy se buchty s meruňkami u nás doma nepekly. Před více jak 40 lety jsme byli na dovolené u známých na Moravě. Meruněk bylo všude plno a dělalo se z nich všechno možné. Vařili jsme s paní domácí marmelády, kompoty a mimo jiných jídel a moučníků jsme pekli meruňkové buchty. No, pro nás Plzeňáky to bylo novum, ale tyhle buchty byly tak výborné, že je každoročně v meruňkovém čase alespoň jednou za sezónu peču. Nejen, že si pochutnáváme, ale je to i čas vzpomínek a nostalgie na dobu téměř před půl stoletím.
0: Mirko, co tedy budeme potřebovat na buchty s meruňkami?
1: Tak si připravíme kynuté těsto, na které budeme potřebovat 350 gramů polohrubé mouky, 60 gramů moučkového cukru, 20 gramů droždí, 30 gramů vlahého másla, 30 gramů vlahého sádla, zhruba 200 ml vlažného mléka, jedno vejce, ale také strouhaný muškátový oříšek, citronovou kůru a samozřejmě sůl. No a také sádlo a máslo na pečení. Na náplň zhruba 10 kusů větších meruněk, trochu krystalového cukru na oslazení těch meruněk. To je všechno.
0: Tak já zopakuju suroviny, 350 gramů polohrubé mouky, 60 gramů moučkového cukru, 20 gramů droždí, 30 gramů vlahého másla, 30 gramů vlahého sádla, přibližně 200 ml vlažného mléka, jedno vejce, strouhaný muškátový oříšek, citronovou kůru, sůl, sádlo a máslo na pečení a na náplň přibližně 10 kusů větších meruněk, trochu krystalového cukru na oslazení meruněk. Tak pojďme na postup.
1: Z droždí, lžičky cukru, trošky mouky a několika lžic vlažného mléka připravíme kvásek. Do mísy prosejeme mouku, přidáme zbylý cukr, sůl, rozpuštěné máslo i sádlo, citronovou kůru a špetku nastrouhaného muškátového oříšku a vykynutý kvásek. Vlažným mlékem, do kterého jsme rozkvedlali vejce, zaděláme těsto, které řádně propracujeme, až se na jeho povrchu tvoří puchýřky. Povrch těsta poprášíme moukou a na teplém místě necháme vykynout. Vykynuté těsto rozdělíme na 15 až 20 stejných kousků, které na pomoučeném vále vytáhneme do tvaru placiček. Na každou položíme půlku vypeckované meruňky, trochu ji posypeme krystalovým cukrem a upravíme do tvaru buchtiček. V pekáči rozehřejeme sádlo s máslem a připravené buchty do něj naskládáme. Každou po stranách potřeme rozpuštěným tukem a ještě chvíli necháme kynout. Pečeme v dobře vyhřáté troubě při zhruba 160 stupních Celsia do červena. Řídíme se typem použité trouby. Upečené buchty přendáme na tác a pocukrujeme. Ta celková doba přípravy je zhruba 2 hodiny a z tohoto množství máme 15 až 20 kusů. Možná i méně než 2 hodiny, protože v tomto horkém počasí to těsto kyne úplně před očima.
0: A naše babi vždycky říkala, je špatný prout, málo to peče, anebo je hodně proudu, hodně to peče.
1: Jo.
0: Také to znáte.
1: Také to znáte.
0: Tolik tedy buchty s meruňkami.
1: Přesně tak.
0: Tento recept už teď naleznete na stránkách Rádia vašeho kraje. Mirko, co příště?
1: No a tak já si zase říkám, že je to horko pořád takové velké, tak si dáme něco na schlazení. A nebo možná bychom zacestovali do některých teplejších krajů a udělali bychom si nějaké jídlo, teda třeba z Itálie.
0: Nebo.
1: A to nevím ještě.
0: Tak tam se dají zúročit třeba cukety. A jiné lilkovité dobroty.
1: To je pravda.
0: Takže ve studiu s námi byla Mirka Kuncmanová. Mirko, mějte se moc hezky, krásný víkend, pohodové léto a příští pátek naslyšenou.
1: Všem taky krásný víkend. Naslyšenou.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo, to jo. Ale už tenkrát byl vynikající, vynikající a no předloni za mnou přišli z armádního vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlížím, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem směl jít ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani neobujou. A už bačkora honem. A tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapadl za stůl a řekl rum. A malý Jirka vyjde na židli, sundal láhev, odšpuntoval na němu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, začne pít. A teprve

Prve, když začal pít, jsem tu lahev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malej kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notory, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jakož máte zlomeninu. Závěs normální, že? Dostal rum, to celý takhle vytáhl. Jak říká Sovák, měl výtah na prcka.

0: Posloucháte náš dopolední program, program Rádia vašeho kraje a po písničce vám nabídneme tipy pro volný čas.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A ty přinášíme v 9 hodin a 30 minut. Na nádvoří plzeňského Prazdroje začíná 24. mezinárodní svaz vozů Chevrolet. K vidění budou o 14 hodin desítky legendárních amerických sportovních aut všech generací. Chybět nebude ani spanilá jízda okolím Plzně. Akce potrvá až do neděle. V letní kyně v Hrádku u Rokycan zahraje od 20 hodin skupina Činasky. Koncert se odehraje pod širým nebem a těšit se můžete na největší hity této kapely. Do Domažlic můžete vyrazit na koncert skupiny Buty. Na zahradě Chodského hradu zazní od 20 hodin písně jedné z nejoblíbenějších českých kapel. Hostouně na Domažlicku začínají pouťové svatojakubské slavnosti. Součástí je dnešní tradiční posezení na Perláku s večerním koncertem kapely Anonym Country, který začíná ve 20 hodin. V zahradě muzea je ve Sládka ve Zbyrohu zaspívá zpěvačka Radina Ahmedová s kontrabasistou Petrem Tichým v rámci svého projektu Hlas Kontrabas Duo. Spojení hlasu s kontrabasem a loopováním jednotlivých motivů na pomezí hudebních žánrů začíná v 19 hodin. Koncert česko-německého hudebního souboru Nache Strio se uskuteční o 19 hodin v Horské synagoze v Hartmatnicích. Hudební uskupení se inspiruje židovskou hudbou, původem z východní Evropy. Tři instrumentalisté předávají posluchačům půvab a hravou lehkost lidových tanečních melodií, jejich pulzujících rytmů a snových fantazí. Přenese zpět do doby kazetových walkmanů, barevných legín a legendárních hitů můžete netradičně na zámku Kinžvar. Návštěvníky čeká od 16 do 23 hodin večer plný těch největších hitů 90. let, taneční parket pod hvězdami a drinky jako za starých časů. A milovníci rockové hudby si dnes přijdou na své v Lokeckém amfiteátru. Od 18 hodin se tam představí kapely Extra Band, Motor Band a legendární slovenská skupina Tublatanka. Tolik dnešní tipy, ať už jdete kamkoliv, příjemně se bavte. We'll be right back.

0: Petr Janův dopolední vysílání Rádia vašeho kraje. Už jsme si zvykli na klimatizované vlaky nebo autobusy veřejné dopravy. V horkých dnech ale může i moderní klimatizace vypovědět svou službu. Denně se o tom přesvědčují lidé na linkách veřejné autobusové dopravy v Plzeňském kraji. A víc řekneme po písničce kapely Olympic.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech veřejné dopravy. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací. Ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
1: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Většina ze zhruba 300 autobusů, které v Plzeňském kraji jezdí na základě 10leté smlouvy s dopravcem Arriva, má klimatizaci plně funkční, když se že nastává problém. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencl.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Martin Fencl potvrzuje, že za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
3: Vnímáme to jako samozřejmě nějaký problém a s dopravcem to řešíme. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Předpokládáme, že autobusy odstavuje na servis a nutíme ho tak, aby prostě ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
2: Dopravce se hájí tím, že jde o ojedinělé poruchy klimatizace, způsobené nedávným extrémním počasím.
4: Sankce od objednavatele uhradíme. Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
4: Bohužel občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
3: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat, protože samozřejmě pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl. Otázkou je, jak budou klimatizační jednotky reagovat na případné další extrémní teploty. A dřív jezdili karos bez klimatizace.
1: No, a taky jsme to museli vydržet.
5: Teď už tomu má být konec, ne?
1: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
5: Myslíte? No.
2: Jak je to, ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
1: Chladná
5: rána.
2: Tak šťastnou cestu.
1: Děkuji.
2: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.
0: Státní zámek v Červeném Poříčí zve návštěvníky na novou expozici Cestovní horečka, co všechno výstava nabízí ke zhlédnutí a jaké jsou další zámecké plány, tak o tom si budeme povídat s naším hostem Marcelem Čermákem už po 10. hodině. No a blíží se nám 9:45 a bude tady další zámecké léto. Rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu. Tak zůstaňte s námi i nadále. Hezké dopoledne.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
3: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
4: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
5: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
4: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
5: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám ho můžu i zahrát.
6: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
4: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
5: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
4: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
5: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
4: Co ty překrásné hodiny?
5: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším boha času Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z nichž každé váží 32 kilo.
4: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
5: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
3: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď, kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, Slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy, vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Pokračuje finanční sbírka na opravu střechy plzeňské katedrály. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Dnes bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami místy bouřky, teploty do 28 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Lenka Lupinková. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstra meteorologů platí po celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může také foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Lidé můžou stále přispět ve veřejné sbírce na opravu střechy plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Rekonstrukce pokračuje opravou sanktusní věžičky. Náklady na opravy jsou 85 milionů korun, z toho necelou polovinu pokrývá evropská dotace. 23 milionů financuje církev, 3 miliony poskytlo město a 20 milionů korun se plzeňské biskupství snaží získat právě pomocí veřejné sbírky. Podrobnosti k ní dodává Iva Fictumová z biskupství.
2: Stránky internetové jsou střechakatedrály.bib.cz, kde si každý může najít aktuální informace, doplňujeme tam fotografie a je tam i číslo účtu veřejné sbírky. Do současné doby jsme vybrali zhruba 450 tisíc ve veřejné sbírce.
1: Sbírka potrvá minimálně do konce příštího roku. V pákistánském pohoří Karákoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabádu je ve spojení s pákistánskou policií. Francii se prohnaly silné bouřky, prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
3: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loary bylo bez proudu na 8000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouští Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Po většinu dne bude převážně velká oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně místy přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vák bude mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na 3. stupni, tedy vysoká. Zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plané na Tachovsku v Plzeňské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou a pozor také v Rokycanech v Čechově ulici, tam se srazila dvě osobní auta. Projíždějte těmito místy velmi opatrně, my vám v 10 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 10. hodině, my vám přejeme krásné dopoledne. Státní zámek v Červeném Poříčí zve návštěvníky na novou expozici Cestovní horečka. Co všechno výstava nabízí ke zhlédnutí a jaké jsou další zámecké plány? Nejen o tom si budeme povídat s kastelánem Marcelem Čermákem už za několik minut. Tady je Hana Zagorová, tak to jsem já a také přání hezkého dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Náš dopolední program Rádia vašeho kraje pokračuje i krátce po 10. hodině. Zámek v Červeném Poříčí na Klatovsku stojí rozhodně za návštěvu. Ve studiu Českého rozhlasu vítám kastelána Marcela Čermáka. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den všem.
0: Pojďme našim posluchačům přiblížit historii a důležité milníky.
1: Tak milníků a historie samozřejmě hodně, nepřekotně. A můžeme třeba začít tím nejhlavnějším, a to, kdy byl zámek dostavěn, to bylo roku 1611, stavěla ho česká šlechta Šicové z Drahenic a stavěli ho proto, že jim vlastně schořela tvrz, kterou na tom místě měli, kterou obývali, a byli de facto nuceni postavit si nové sídlo. Takže postavili sídlo moderní, postavili ho za 6 let, což v tehdejší době byla neuvěřitelná rychlost. A to sídlo si ale moc dlouho neužili, protože za několik let po bitvě na Bílé hoře přišli o polovinu majetku za sympatie s českými stavy a po české šlechtě, českých stavitelích, Šicích z Drahenic přichází už jenom šlechta německá. Do roku 1918, do vzniku českého státu, se na zámku prostřídává de facto několik šlechtických rodů, které přispívají k rozkvětu, k zániku, k devalvaci, k nádherným zahradám na druhé straně, anebo třeba i k moderním vymoženostem v zámku. A jsou to rody třeba Haubenů, Kronberků, Téringů, Zietenbachu. A kolem roku 1800 se pak zámek dostává i do habsburských rukou, vlastního nejprve habsburské, později i toskánské, italské větve. No a při vzniku českého státu 1918 Habsburkům jako vládnoucímu rodu v Čechách je majetek vyvlastněn a tak se stává státním majetkem.
0: K tomu se ještě určitě během našeho povídání vrátíme. Co tedy všechno k zámku patřilo a dnes i patří?
1: Takže dneska zámecký areál má něco přes 4 hektary. Jsou to teda budovy, hlavní zámecká, budovy předzámčí, je to zámecká kaple, která stojí teda mimo areál, ale ještě ji spravujeme, a k tomu 3,5 hektarový zámecký park, o jehož obnovu se samozřejmě snažíme. Ale historicky v období renesance v 17. století k tomu patřilo několik podaných vsí, asi 7, které generovaly samozřejmě finanční prostředky na údržbu toho malého rodinného domečku. A tak, jak se měnila šlechta, měnil se ten rozvoj, měnily se ty moderní vymoženosti, tak se snažili získávat i více pozemků, více podaných, více těch okolních sídel. Takže za Téringů z Jetenbachu už k tomu patřilo 14 okolních vsí a za Habsburků pak 21. Bylo to teda od Červeného Poříčí směrem k Plzni, protože tam jsme to ovládali, tam jsme to vlastnili, a od Poříčí zase směrem ke Klatovům to patřilo dobově třeba Černínům, a to už bylo vlastně švihovské černínské panství.
0: Já jsem se dočet, a teď, aby to tedy nevyznělo, abych to neřekl špatně, o nějakém boji nebo s Chotěšovskými, také tam byl nějaké střetnutí?
1: Tak bylo to vlastně s Chotěšovským klášterem, že ta církev dobově ovládala, vlastně stála ještě nad veškerou šlechtou a mocensky ovládala vlastně veškeré to okolí, a ta šlechta se samozřejmě potřebovala z toho područí vymanit, takže vznikaly takové různé spíše hospodářské půtky o různé polnosti a tak dále, aby jste se dostali k těm nemovitostem, k těm financím, které ovládaly vlastně ten svět. Stejně tak jako dnes.
0: V těsné blízkosti zámku stojí zámecká kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jaká je tedy její historie a proč byla postavena mimo zámecký areál?
1: Tak na zámku v hlavní budově byla takzvaná domácí zámecká kaple. Je to jenom výklenek ve zdi, kde stál nějaký malý oltářík. Bylo to v těch soukromých rodinných pokojích víceméně rychle dostupné na takové ty rituály denního života. Ale bylo zapotřebí se trošku také prezentovat, a tak Amálie Eleonora z Hauben, manželka generála, si nechala postavit návesní kapli roku 1713, kterou pak zpřístupnila vlastně i lidem z té vsi. Získalo se takzvané papežské bréve, mohly se sloužit veřejné bohoslužby, a tak od roku 1720 vlastně do té kaple, kromě šlechty, měli přístup i vlastně další podaní a mohli se tam scházet. Ta kaple už by se do toho areálu nevešla, takže vlastně byla postavena přes silnici přímo před zámeckou bránou a aby pro šlechtu, pro majitele byl ten vstup do té kaple pohodlný, tak se mohli ze zámecké

0: Mám na vás jednu otázku, zda se i v dnešní době v kapli konají bohoslužby?
1: Tak bohoslužby se konají, dělají se jenom pouťové, takže jednou za rok, ale bohužel před kaplem máme veliký strom, velikou lípu, která nám kořeny zasahuje do statiky té budovy, a tak dneska tam máme rozkopanou podlahu. Díky průzkumům probíhá ten proces velice pomalu, takže už třetím rokem teda je kaple zavřena, bohužel.
0: Naším hostem zůstává kastelán zámku Červené Poříčí Marcel Čermák a pokračovat v rozhovoru budeme po písničce a přejeme vám hezký den s rádiem vašeho kraje Českým rozhlasem.

0: Posloucháte vysílání Rádia vašeho kraje, povídám si s dnešním hostem Marcelem Čermákem, kastelánem zámku Červené Poříčí nad Klatovsku. Pojďme teď od dávné historie k té soudobé. Jak dlouho jste kastelánem?
1: Tak já jsem kastelánem také už historicky, od roku 21, takže už letos to bylo 25 let.
0: No, to je pěkná řádka let. Od roku 21?
1: Pardon, od roku 2001. Tak oni ty dvojky mi tam trošku haprují.
0: Já jsem si říkal, že by nám to nějak nesedělo počtově potom. Ještě k té tedy soudobější historii, co bylo se zámkem dál po vzniku Československé republiky?
1: Tak po vzniku Československé republiky bylo spousta najednou opuštěných hradů, zámků, které měla česká vláda k dispozici.

0: a tak, aby se to nějak využilo, tak konkrétně Červené Poříčí se poskytlo do užívání českým lesům. Lesy s tím zámkem hospodařily nejprve, tak jak byli třeba zvyklí z té šlechtické doby, tak jako přirozeně, tak jak se to dělávalo, ale postupem doby vzešly různé další nároky na tu stavbu, a to třeba na ubytování zaměstnanců, na údržbu lesních lučních porostů, takže na zámku se třeba parkovala zemědělská lesnická technika. Z hlavní zámecké budovy i z budov předzámčí se třeba dělaly kanceláře, skladovaly se tam různé dokumenty nebo formuláře, do kterých se vyplňovalo, kolik dřeva se smítilo v lese a tak dál. No a po druhé světové válce to vzalo pak už takový jako ráznější konec, kdy na zámku byly založeny lesy Československé socialistické republiky a ze zámku se stala vlastně bytovka pro zaměstnance. V hlavní budově se rozpříčkovaly ty veliké salony na menší pokoje, snížily se podhledy kvůli vytápění, takže stropy v místnostech byly nižší najednou třeba o 2-3 metry, takže z těch 5-metrových místností to byly třeba 2,20 metry do výšky. Jednoduše proto, aby ty lidé nemuseli topit do těch vysokých stropů a bylo jim tam v zimě příjemněji.
1: A to znamená, že v každé místnosti byly kamínka?
0: Ano, v každé místnosti byly kamínka, ale protože krbových komínů na zámku je málo, je jich tam asi celkem 9, tak bylo zapotřebí se z těch jednotlivých místností prošťouchnout do těch komínů, což těmi valenými klembami a tlustými stropy nešlo. A tak se podezdívaly ještě kusy stropů, dělaly se takzvané valachy, kdo to zná. Jsou to vlastně vodorovné kouřovody, které přemostovaly mezi jednotlivými kamny tím zděným potrubím až k tomu komínu, kudy odcházel ten kouř mimo budovu. Takže to všechno v zámku máme, máme tam hodně sazí, hodně očouzené rohy a různé zdi, a tak se kolikrát i návštěvníci diví při kastelánských prohlídkách, co to vlastně je, co se tam dělo, jestli tam hořelo, tak.
1: A určitě je také i typický zápach.
0: No, po těch letech už to není tak hrozný, ale ze začátku to samozřejmě bylo, když se to bouralo.
1: Velký zlom nastal v roce 1997, je to tak?
0: 1997, ano, to opět české lesy opouští, zámek Červené Poříčí, tu notně, já říkám, opotřebovanou budovu vrací zpátky českému státu, ať s ní nějak naloží, a protože je to kulturní památka, tak přichází plzeňská zpráva památková, která zámek přebírá za nějakých symbolických 36 tisíc korun od českých lesů a vzniká vlastně postupná údržba, postupná stavební obnova, dělají se průzkumy zvenku, zvnější, abychom věděli, co ten zámek všechno skrývá, co budeme muset obnovit a jak s tím zámkem do budoucna naložit. No a my se od toho roku 97 snažíme teda postupnou stavební obnovou tomu dát zase ten původní punsk, lesk, krásu a slávu, aby jednou návštěvníci z toho měli takový ten ucelený zážitek.
1: Věděl byste, kolik má zámek přibližně místností?
0: No, přiznám se, že za těch 25 let to nemám spočítané.
1: A prošel jste je všechny?
0: No samozřejmě, že procházíte, kontrolujete, co kde opadává, nebo co kde je zapotřebí vylepšit. Ale teď v poslední době jsme kvůli špatnému stavu vstupních otvorů, to znamená oken a dveří, dělali pasport, který shrnuje v hlavní zámecké budově poškození a rozsah oprav vlastně všech oken a dveří a napočítali jsme něco přes 135 oken v hlavní budově. A samozřejmě k tomu patří pak ještě několik desítek oken v předzámčí, ale spousta z nich už je třeba opravena.
1: Pojďme teď od zámku k zámeckému parku. Jak náročné je starat se o tak velký park, kde jsou travnaté plochy, vzrostlé stromy, rybník a tak dále?
0: No tak představte si, že k tomu parku nemáte žádného zahradníka. Takže kdo má ruce a nohy, v zámku pracuje. Samozřejmě, jak obnovujeme i ty drobné zahradní stavby, ta náročnost té práce vzrůstá, hlavně časová náročnost, tak dneska už spoustu těch zahradnických prací řešíme subdodávkou. Takže máme třeba souseda, soukromého zemědělce, který nám seče ty velké travní plochy, sklíží seno, odváží ho. My mu za to platíme. Samozřejmě tady ty práce soutěžíme každé 3 roky, takže kdo přijde s levnější nabídkou, ten u nás může pracovat. Děláme třeba i různé ošetření ovocných stromů, takže řez a další práce.
1: Říká dnešní host kastelán zámku Červené Poříčí Marcel Čermák a i nadále přejeme hezký den.

0: Naším hostem ještě chvíli bude Marcel Čermák, kastelán zámku Červené Poříčí na Klatovsku. Marceli, nabízíte také ubytování na zámku?
1: Ubytování nenabízíme, zatím nemáme kde. Do budoucna možná spíše, ale jako rekreaci pro zaměstnance.
0: Pořádáte svatby či jiné eventové akce?
1: Svatby u nás pořádáme. Svatebčani si vlastně můžou vybrat z několika možností. Dokud byla přístupná zámecká kaple, tak jsme měli několik svadeb i tam. Největší zájem je ale o venkovní prostory, takže třeba na nádvoří nebo v zámeckém parku byly třeba i několikadenní svatby, že podnikatelé si třeba pronajali, postavili stany, přivezli catering, takže to opravdu bylo ve velkém stylu. A potom takové ty obyčejné svatební obřady, tak máme už i suchou variantu. Máme takový malý sálek, který má 63 metrů čtverečních, vejde se do něj zhruba 50 lidí. A tak v obnovených prostorách před zámčí, vlastně v hezkém prostředí, je možné uspořádat i drobný svatební obřad.
0: Jak už jsme zmínili, v předchozím vstupu k zámku patří také zámecký park. I tam návštěvníky zavedete během prohlídek?
1: Zavedeme, spíše jim ukážeme cestu, kudy jít, a oni sami svým tempem, v čase, s kterým hospodaří, můžou navštívit drobné zahradní stavby, a to je zámecký gloriet a zámecká oranžérie. V obou těchto stavbách, které se obnovily z prostředků Ministerstva kultury a Evropské unie, je dneska panelová výstava. No a v glorietu zajímavé o to, že u každého okna stojí panel, kde je podrobný popis, fotografie, plánky, vlastně toho, co ten návštěvník z té kruhové stavby vidí z jednotlivých oken. Takže do jednotlivých částí parku, na jednotlivé zámecké objekty, ovšem se teda dozví, musí si to ale teda přečíst a prozkoumat sám, ale zase v tom altánu může za to, za odměnu zůstat, jak dlouho chce, třeba celou návštěvní dobu. A zrovna tak to organizujeme i v zámecké oranžérii.
0: Má zámek svoji turistickou známku nebo kartičku?
1: Turistickou známku máme, návštěvníci o ní mají nebývalý zájem, takže třeba včera jsem doobjednával další počty stovek kusů, abychom měli co prodávat v zámeckém suvenýr shopu.
0: Natáčely se také na zámku nějaké pohádky či filmy?
1: Zatím ne, přeci jenom nedaleký Švihovský hrad je zajímavější a poutavější, díky třeba i Popelce s Libuškou Šafránkou, která se tam točila, takže se filmaři směřují spíše tímto směrem.
0: Švihovský hrad už jste zmínil, na jaké ještě další místa a památky byste naše posluchače pozval?
1: Tak určitě bych doporučil třeba nedaleký Černínský zámek v Chudenicích, nebo za kopcem, nebo za několika kopci třeba zámek Nebílovy, který určitě také stojí za to. Potom o něco vzdálenější třeba zámek Kozel, klášter Kladruby, klášter Plasy, Manetín, anebo třeba směrem na Šumavu, Rabí a Velhartice.
0: Mnozí si pamatují zimní bruslení na zámeckém rybníku. Je to ještě možné?
1: Tak možné to je. My jsme raději, když samozřejmě se na zámeckém rybníce nebruslí, nemáme s tím spojený provoz a nebo třeba i různé bezpečnostní kritéria. A na zámeckém rybníce se před 20 lety bruslilo hojně, bohužel děti z Červeného Poříčí už také odrostly a tak už mají svůj život a bruslit už nechodí. No a než budou mít ty další děti, tak to nějaký čas potrvá.
0: Já se ptám z toho důvodu, protože moje mami vlastně pamatuje a byla jednou z účastnic nebo z mnohých účastnic bruslení právě na zámeckém rybníku, ale moje mami už přece jenom je nějaký věk, nebudeme zmiňovat u žen, tak už doopravdy jenom vzpomíná. Pojďme posluchačům říci, jaké máte zámecké prohlídky okruhy.
1: Tak my máme zámecké prohlídky, zámecké okruhy 2. Ten hlavní máme v budově předzámčí, je to expozice věnovaná cestování šlechty, jmenuje se to Cestovní horečka, když se šlechta vypravila do světa, a vlastně tam představujeme takové ty zážitky z cest, které šlechta zažívala na přelomu 19. a 20. století. Je tam spousta úžasných předmětů z našich depozitářů napříč památkovým ústavem. Ukazujeme různé suvenýry, ale i aspekty toho cestování, jako byly výlety za exotikou do Asie, na průmyslové výstavy, na lovy, se zbraněmi nebo i beze zbraní později, když už byla třeba fotografická technika. Ukazujeme tam úlovky v dámských budoárech, takže třeba kosmetiku, různé parfémy, šperky, máme i dobové, nebo třeba i různé drobné předměty z polodrahokamů, drahokamů a tak dále. Jsou tam ale třeba i různé kostýmy, které si ženy přivážely třeba z Řecka, z antiky, z Albánie a tak dále, protože to bylo inspirováno tím prostředím. Nesmí bych chybět ani třeba výbava cestovatele, takže jenom jednu velkou místnost věnujeme kufrům, zavazadlům, fotoaparátům, vlastně to, co šlechta sebou vozila, aby si zajistila to komfortní bydlení v těch obyčejných zájezdních hostincích. Druhou prohlídkovou trasu pak vedeme hlavní zámeckou budovou, ale to už jsou čistě jenom prohlídky se mnou, s kastelánem zámku a děláme jich jenom několik během letních měsíců, ale přesné informace o jejich pořádání a o těch dnech najdou na našich webových stránkách.
0: Jsou prohlídky vhodné i pro osoby se zdravotním handicapem pohybového aparátu a je potřeba se tedy na prohlídky objednat i na tu, kterou jste před malou chvíli zmiňoval, tedy cestovní horečka?
1: Na cestovní horečku se objednávat nemusíte. Tam je vstup volný, to znamená bez průvodce, můžete tam strávit jak dlouho chcete, můžete třeba zůstat i 20 minut v zámeckém kině, které nabízí filmy z přelomu 19. a 20. století na téma cestování. A opět jsou tam informace v textových popisech, takže u všech předmětů si můžou návštěvníci přečíst, ale mohou v této expozici získat i jiné zážitky, třeba smyslové, takže tam máme třeba i hudbu, abychom přiblížili Afriku nebo třeba Jižní Ameriku, takže jsou tam zvuky pralesa, stepí a pouští, nebo třeba orientální romantická hudba. A nebo na chodbě máme i čichací stolky s ingrediencemi, které se používaly k výrobě parfému, a nebo druhý stolek nabízí třeba cizokrajná koření, takže po zvednutí skleněného zvonu lze přičichnout.
0: Plánujete ještě nějaké další akce, třeba řemeslné trhy?
1: Řemeslné trhy zrovna ne, ale rádi děláme květinové výstavy, takže teďko budeme dělat v srpnu na letní téma, bude se to jmenovat Květy léta, spojíme to s Hradozámeckou nocí 22. srpna a pak děláme velký Hradozámecký advent, kdy v době adventu a mezi vánočními svátky děláme květinové výstavy a aranže na motivy vlastně adventu, zimy a Vánoc.
0: A poslední otázka, kde naši posluchači zámek najdou a jakou má otevírací dobu?
1: Takže návštěvníci zámek najdou 2 kilometry před městem Švihov, 15 minut od Klatov a nebo 30 kilometrů od Plzně. Takže když pojedete od Plzně směrem na Šumavu, na Červené Poříčí určitě natrefíte a dostanete se k nám každý den, kromě pondělí, kdy je zavírací den, od 10 hodin do 17.
0: Hostem Českého rozhlasu byl kastelán zámku Červené Poříčí na Klatovsku Marcel Čermák. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených návštěvníků a zase někdy naschledanou anebo i naviděnou.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.

minuta po 10:45 posloucháte dopolední program Rádio vašeho kraje, to by byl Michal David. Na půlce těla mají srst černou, na druhé bílou a právě kvůli černobílému zbarvení se jim taky říká polomáčené. Řeče o kozách valsilerských, které se vrátily na svah u karlovarského hotelu Thermal, aby tam spásali náletové dřeviny. Víc vám povíme už za chvíli. Teď ABBA.

0: Vítězslav Vávra v dopoledním programu Rádia vašeho kraje. Stádo hnědobílých kos se vrátilo na svah u hotelu Termál v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parků je tam znovu vypustili, aby spásali náletové dřeviny. V těžko přístupném terénu je totiž jinak obtížné nálety likvidovat. Letos má stádo i nové přírostky.
1: Tady moje krmítko. Ty to tady neznáš, mladá.
2: Oborník lázeňských lesů a parků Roman Košata seznamuje s novým zázemím pod bazénem u hotelu Termál letošní bílohnědá kůz zlata.
1: Zvedli jsme je z Drahovic, ze zimoviště, to je taková salaš pro ně tam udělaná, kde přezimujou, teďka jdou na léto prostě na výstavu, že jo, teď se jdou podívat zase na Karlovy Vary.
2: Pod námi je strmý svah.
1: Ten je chráněný tady v odsátě vlastně tím pletivem a nad tím pletivem máme natažený elektrický dráty, aby to právě nepřeskočili.
2: Co je to za kozy?
1: To je koza valiserská, švýcarský plemeno a je zvyklý líst po skalách, vyštipuje agáty, uživí se na těch kmínkách mladých, veškeré nálety zlikvidují tady z těch strání a prostě si tady pochutnají.
2: Procházeli jsme kolem bazénu, ano. Bylo tam spoustu nevěřících pohledů na nás.
1: Ale to je každý rok.
2: Z bazénu vyšla paní Michaela.
3: No je to zajímavý, no. Jako než sekačka, tak kozy. Je to dobrý.
2: Nad neobvyklou podívanou se podivuje i paní Kateřina.
4: A oni budou chodit jakoby okolo bazénu? Viděli jsme jenom nějaký malý, když jsme tady šli od hotelu, ale nevím, co, spásají trávu?
2: Se stěhováním koz pod bazén hotelu Termál pomáhal i mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: My jsme stěhovali celkem 6 koz, jedná se o 3 dospělé kozy a 3 kůzlata, která se nám letos narodila.
2: V minulých letech tady byly dříve.
5: Letos jsme sem dali později, právě kvůli těm kůzlatům. Ještě v minulém týdnu tady probíhal poměrně rušný mezinárodní filmový festival, tak aby si kůzlata pak na ten ruch města zvykli poměrně klidnějším prostředí, než právě ten festival nabízí tady v okolí hotelu Termál.
2: Proč je tady lázeňské lesy a parky umisťují?
5: Kozy se umisťujeme už 4. rokem. Je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásejí akáta a další vlastně rostliny. Tam dole už se návštěvníci města kuchají právě pohledem na naše kozy, takže po ní je takovou funkci estetickou, kdy baví návštěvníky.
2: Kozy valiserské zůstanou na svahu u hotelu Termál až do konce vegetační sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.
7: Radioservis představuje
8: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: A blíží se nám 11. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu. Tak si na ně určitě počkejte, do té doby Vanessa Paradis.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Za nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva několik pokut. Ve výběhu v Srní je aktuálně 10 vlků, postupně budou ubývat. Ceny průmyslových výrobců rostou. Dnes bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy bouřky, teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Lenka Lupinková. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
2: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
1: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Návštěvníci výběhu vlků v šumavském Srní můžou vidět až 10členou smečku. Aktuální počet vlků je tam na dlouhou dobu nejvyšší. V následujících letech se bude kvůli běku zvířat pouze snižovat, upřesňuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
3: My vlastně do toho výběhu nemůžeme pustit úplně cizí vlky, nemůžeme jakoby doplnit tu smečku, protože to by určitě nedělalo dobrotu, prostě vznikaly by tam velké boje mezi nima, zranění, možná prostě by tam se zabíjeli navzájem, čili my musíme opravdu počkat, až dožije úplně ten poslední vlk.
1: Lávka nad výběhem je po rekonstrukci ode dneška otevřená každý den. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou, oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Oleksandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky Oděská oblast. Jednou z nich je matka, která s dětmi procházela parkem.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude mírný, jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na 3. stupni, tedy vysoká záčka.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plané na Tachovsku v Plzeňské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou a v Rokycanech v Čechově ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte těmito místy opatrně a počítejte s omezením v provozu. A v Klatovech je uzavřena Paňkova ulice. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je po zprávách, tedy 11 hodin a 4 minuty, máte naladěné vysílání Českého rozhlasu a po písničce Pavla Bobka přidáme dnešní a víkendovou předpověď počasí. Teď Miroš Birka a přání hezkého dopoledne s rádiem vašeho kraje.
0: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: počasí.
1: A dnes bude teplý den s možností silné bouřky, po většinu dne bude převážně velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka, později odpoledne a večer pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. A nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů, v Karlovarském kraji bude 25 až 28 stupňů a na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní, postupně západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a bouřky mohou být doprovázeny hlavně výraznějšími nárazy větru až kolem 70 km za hodinu, v menší míře přívalovým deštěm nebo kroupami. Předpokládané množství srážek do 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 až 40 mm srážek. A rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. V sobotu bude už o něco chladněji, většinou bude velká oblačnost, během dne postupně skupovitou zvětšenou oblačností. Zpočátku se budou vyskytovat jen ojedinělé přehánky, během dne jich bude přibývat a očekáváme je místy. A může se objevit i bouřka, a to zejména v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat i oblačnost. A nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 a v Karlovarském kraji 23 až 26 stupňů a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Předpokládané množství srážek do 10 mm, v bouřkách ojediněle 15 až 20 mm. A rozptylové podmínky v sobotu dobré až velmi dobré. A ještě předpověď na neděli, ta slibuje pokračující ochlazování, bude polojasno až oblačno, během dne přechodně i zataženo a místy přehánky nebo déšť. Ojediněle bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. A předpokládané množství srážek v tomto období 10 až do 10 mm a v bouřce lokálně kolem 20 mm. Tolik tedy dnešní počasí na nadcházející dny a z playlistu vybírám Bonnie M a přeji vám hezké dopoledne s rádiem vašeho kraje, tedy Českým rozhlasem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese nedaleko Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní se téměř nedochovaly. Více už nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Ebmet, patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady v okolí hradu Plichtenštejn, který byl tady, no Plichtenštejn, který byl tady kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země. Mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stalo se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v době sudeckých a po sudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší. Měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně sloužil u policie. Měl jsem to tady na starosti. A měl jsem 2 malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být 1-1. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal a už jsem si tady zvykl.
3: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
2: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkový průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždějí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
3: Kam přicházíme teď?
2: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy, dne dětí třeba a podobně.
3: V obci se nachází také mateřská a základní škola do 3. třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Marie Rotrová, Petr Němec, ranní loučení, 11 hodin a 33 minut. Vy posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje Českého rozhlasu. Po 24. se do Plzně sjedou z několika zemí milovníci sportovních vozů Chevrolet Corvette. V plánu je spanilá jízda, ale i spoustu dalšího. Dozvíte se to od nás už za několik málo minut. Teď už Beatles. Hej!

0: Beatles, Hey Jude, rádio vašeho kraje, 11 hodin a 37 minut. Máte rádi rychlá sportovní auta? Pak se můžete vypravit do Plzně na 24. ročník mezinárodního setkání Corvette. V areálu plzeňského pivovaru začíná dnes a potrvá až do neděle. Další podrobnosti a hlavně zajímavosti teď probereme s jedním z pořadatelů, a to prezidentem Corvette klubu Praha Alešem Grňou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro automobilové analfabety, zkuste prosím Corvety, tahle sportovní auta, trošku popsat. V čem jsou tyhle vozy výjimečné a také unikátní?
1: Tak je to americká sportovní ikona, toto auto vyrábí se od roku 1953. Vyznačuje se, že začínají modelama C1 až po současný poslední model C8. Je tam samozřejmě krásný výkon a poměrce na výkon taky ideální.
0: Setkání? No, povídejte.
1: No,
0: povídejte.
1: Pořádku, povídejte.
0: Setkání Corvette v Plzni je tedy mezinárodní akcí, takže předpokládám, že sem na západ Čech dorazí i auta z jiných zemí. Odkud?
1: Ano, jezdí sem samozřejmě Česko, Polsko, Slovensko, Holandsko, Německo, Francie, Rakousko a i z USA nám sem jezdí každý rok jeden vůz.
0: Tak to není úplně zrovna krátká vzdálenost, že jo?
1: Ano, ano.
0: Do areálu plzeňského pivovaru se můžou zájemci přijít registrovat dnes od 14 do 20 hodin. Na dnešek také plánujete vědomostní kvíz věnovaný samozřejmě korvetám. Co se bude dít v sobotu a v neděli?
1: V sobotu a v neděli v podstatě ještě od rána od 8 do nějakých 11 hodin je další registrace, budeme pokračovat v tom. Ty, co najíždějí pouze na ten jeden den, na ten sobotní program. A od 1 hodiny bude spanilá jízda Plzní, zhruba hodinová, a bude končit zpátky v pivovaru, kde následně budeme mít v podstatě pro účastníky srazu gala večer, poháry a vlastně vyhodnocení aut, nejvzdálenější účastník, dámská posádka a vlastně od každého 3 místa, od C1 až po C8.
0: A co poradit těm, kteří chtějí nablízkaná auta okukovat ze všech stran, kdy mohou mít podle vás tu nejlepší příležitost?
1: Nejlepší čas je na to určitě sobota dopoledne od těch 9 do 1 hodiny, kdy bude vlastně startovat spanilá jízda, a následně potom od 15. hodiny až do nedělního rána tu budou stát vystavené vozy vlastně celou dobu.
0: Říká Aleš Grňa, prezident Corvette klubu Praha, který nás pozval do Plzně na 24. ročník mezinárodního setkání Corvette Chevrolet. My moc děkujeme za pozvánku, ať se vám akce vydaří a zase někdy příště naslyšenou.
1: My taky moc děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: K výrobě nugátu prý není nutné žádné velké cukrářské umění. Babské rady vás během minuty naučí, jak si tuto sladkou dobrotu vyrobit doma. Teď už Petr Rezek a přání hezkého dopoledne.
1: Český rozhlas Plzeň, písně.

0: Babské rady.
1: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

A po Ivetě Bartošové mám pro vás dvě pozvánky na naše odpolední a také večerní vysílání. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor a herec Petr Jančařík. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tolik tedy pozvánka na Humoriádu po 16. hodině. A noční linka po 23. hodině. Dnes je to přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu Sachsenring při Velké ceně Německa. Dodnes je to jediné české vítězství v této kategorii. Možná jste doma také měli plakát se zmíněným motocyklovým závodníkem a možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, fotbalisté, tenistky, lyžaři anebo závodníci Formule 1. Jaký sportovec vás ovlivnil? Na vaše příběhy a názory se v dnešní noční lince těší Borek Kapitančík. Začínáme po 23. hodině. A blíží se nám zprávy Českého rozhlasu. Za necelé 4 minuty tu bude 12. hodina. A po 12. hodině pro vás chystáme písničky pro vás. Tak si určitě nachystejte vaše vzkazy. A i nadále vám přejeme hezký den.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové upozorňují na bouřky s nárazovým větrem a kroupami. V Horšovském Týně na Domašlicku dokončují další část opravy silničního průtahu městem. Šéfa sněmovny čeká v Číně jednání mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. Odpoledne bude převážně velká oblačnost, čekejte déšť a bouřky a teploty do 29 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Silný nárazový vítr i častější srážky, včetně krupobytí, mohou odpoledne a v podvečer zasáhnout Plzeňský kraj. Hlavní bouřková činnost nad Českou republikou ale zasáhne spíše regiony na východ od Plzeňského kraje. Pokračuje Petra Polívková z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.
2: Během odpoledne již očekáváme místy přeháňky a ojediněle se mohou být i bouřky, které by měly být pozdějším odpoledne a k večeru četnější a i silnější, a to zejména co se týče nárazu větru, který může v nárazech dosahovat až rychlost 70 km v hodině. V menší míře se také může objevit přívalový déšť úrovně kolem 35 mm a menší kroupy.
1: V Horšovském Týně na Domašlicku dokončují město a ředitelství silnic a dálnic druhou etapu kompletní opravy vozovky v Nádražní ulici. Ta je součástí mezinárodní silnice číslo 26. V rámci rekonstrukce vozovky tu modernizují také chodníky, které budou osazené ekologickým veřejným osvětlením. Práce by měly být hotové do konce letních prázdnin, pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
3: Město Horšovský Týn investuje do chodníků, budou nové chodníky. Samozřejmě děláme vodohospodářskou infrastrukturu, jako je teda nová kanalizace a nové vodovodní vedení. Součástí také budou nové sloupy veřejného osvětlení, samozřejmě s nejmodernějšími svítidly.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoci v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně resort zahraničí.
4: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
5: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
4: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
6: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
4: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
0: Sport.
1: Fotbalovou zbrojovku Brno posílil malijský reprezentant Dante. 25-letý levý obránce přichází z portugalského prvoligového týmu Aruka a podepsal víceletou smlouvu. Další novou tváří v kádru nováčka šance ligy bude Antonín Vaniček, naposledy ofenzivní záložník Českých Budějovic.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 24. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na Trojice tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku v ulici Setecká se tvoří kolony, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
7: I dnes vám budeme v pátek, tedy 17. července, hrát na vaše přání u mikrofonu a telefonu je do 13. hodiny Michal Jánský. Telefonní linka do studia s číslem 221 554 222 je v tuto chvíli volná. Svátek mají dnes Martiny. Přejeme oslavenkyním příjemně strávený den a první písnička bude všem Martinám a také pro paní Martinu Míškovou s přáním hezkého svátku a dne.

Tak já věřím, že i vy jste v pohodě. 12 hodin a 8,5 minuty posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Máme tady první písemný vzkaz. Vážená redakce, rádi bychom vaším prostřednictvím blahopřáli Martině Bělochové z Plzně Křimic k jejím dnešním narozeninám. Spoustu zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu přeje manžel Vašek, synové s rodinami, vnučky Valinka a Vikinka, posílejí babičce pusinku a k blahopřání se připojuje babi Jarka z Třemešné. Tak tady je Marcel Zmožek a láska je největší dar. A také se připojuje kolektiv Českého rozhlasu Plzeň a přejeme vám vše nejlepší.

0: Rád vám budeme až do 13. hodiny. Telefonní číslo 221 554 222. Vytučila také z Nové Vsi u Gdyně paní Naďa. Přeji hezké odpoledne i vám.
1: Dobrý den, milé rádio. Ráda bych nechala zahrát Martině Sihelské, vaší kolegyni. K dnešnímu svátku ji přejeme všichni hodně zdraví, štěstí a zítra se na ní těšíme, na akci. Děkuji moc.
0: Takže jestli je to vše, tak rádi Martině Sihelské zahrajeme, naší kolegyně. Vy se opatrujte, mějte se hezky a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A my posíláme divoký horský tymián, žalman a spol.

0: 12 hodin 17 minut, písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň pokračují, a to dalším telefonátem. Pan Václav ze Březí je tady.
1: Dobrý den, děkuji, pane Michale. Já jsem včera zapomněl, bylo, no vidíš to.
0: Lubošů.
1: Luboše. A můj kamarád sestmistr Susky ze Stoda, pan Luboš Gás. Tak dodatečně mu přeju hodně štěstí, co nejvíce zdraví, lásky, spokojenosti. A

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Dne 15. července měl narozeniny náš kamarád pana Míla Junaštík. Písničku Na přání bychom chtěli zahrát až dnes, protože se u Míly všichni sejdeme a oslavíme to s ním. Písnička bude totiž překvapením. Mílo, k těm magickým 2/7 tě přejeme především pevné zdraví, stále dobrou náladu, humor a radost ze života. Máš náš velký obdiv a úctu, jak bravurně sám zvládáš celoživotní péči o nemocného syna a přitom všem ještě dokážeš kolem sebe šířit dobrou náladu. Jsi obětavým kamarádem, kterého by si každý přál, ale jen my máme to štěstí. Nejsi sice velkého zrůstu, ale v našich očích jsi velký muž. Vše nejlepší ti přejí Maruška, Helča, Hanka, Zdeňka, Mirka a Zdeněk. Míla má rád táborové písničky a také nedvědy, zejména písničku Kohout. A za její zahrání děkují spolužáci.

A já mám další písemný vzkaz v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň a další písnička tedy bude pro všechny do kanceláří na náměstí Míru v Plzni.

Locomotion, Kylie Minogue. Za malý okamžik už budeme hrát Japonečku a ta bude pro Václava Kubíka mladšího s přáním, ať ti jde práce od ruky.

0: Až do 13. hodiny vám budeme hrát na vaše přání. S dalším je tady na telefonní čísle 221 554 222 paní Iva z Holíšova. Hezký den vám přeji.
1: Dobrý den přeju všem.
0: Povídejte.
1: Chtěla bych zahrát všem, kdo poslouchají, a aby se jim to líbilo jen tak pro radost.
0: Přání vám rádi vyplníme, snadné je žít a MIG 21. Mějte se moc hezky a zase někde
1: zavolejte. Děkuji, nashledanou.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: A krátce před 12:45 máme obsazenou telefonní linku. Dovolala se k nám z Vranova u Stříbra paní Irena, tohoto času na chatě. Dobrý den.
2: Ano.
1: Povídejte.
2: Už můžu mluvit?
1: Ano.
2: Dobrý den. Zdravím všechny v Českém rozhlase Plzeň, který ráda poslouchám, a chtěla bych poslat písničku jak sobě, tak všem kamarádkám do Nýřan, a všechny moc pozdravuji a těším se, až se s nima uvidím. Děkuji moc a nashledanou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.

0: Zhruba ještě nějakých 10 minut vám budeme hrát na vaše přání. S dalším je tady Eva Zarcholusek. Hezký den.
1: Hezký den, zdravím. Zdravím zaměstnance rádia a vás. Přejeme si zahrát písničku od Radka Tomáška. Jsme na chatě na Hracholuskách a máme rádi Radka, jeho písničky, tak si to přeje Eva a manžel.
0: Jestli je to vše, písnička je připravena, ano. Vy se opatrujte, děkuju. A zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň máme poslední vzkaz a ten bude od paní Anny z Holíšova. I vám přeji hezký den, hezké odpoledne.
1: I vám všem tam u vás rozhlase a moc Českému rozhlasu děkuju za to. Teďka jsem vám to teda řekla, proč hlavně.
0: Ano, ano.
1: A teda já bych tu písničku poslala všem mým sestřenicím, spolužačkám, co měli teď poslední týden a budou mít svátky. To jsou Olinky, Libušky a Málky. A tu písničku jim moc ráda posílám, protože oni všichni milují Marka Ztraceného.
0: Tak my ho milujeme také někteří, tak se mějte moc hezky a zase někdy zavolejte. Naschledanou.
1: Děkuju moc krát, děkuju. Naschledanou.
0: A tady je Marek Ztracený, tak se nezlob.

Tak to bylo, vážení posluchači, z dnešních písniček pro vás vše. Po 13. pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se s veselou formou dozvíte více o svém zdraví a jak funguje lidské tělo. Pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou vysíláme hned po zprávách a téma stres a kortizol, hladina tohoto tajemného hormonu. Michal Janský se loučí a přeji vám pěkný víkend.

0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu Zámku Červené Poříčí.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňští hygienici udělili po kontrolách dětských táborů už několik pokut. Na rozšířeném parkovišti pro karavany u Škoda Landu v Plzni se vystřídá přes 300 vozů za měsíc. Výrobna osobních aut v Česku v pololetí meziročně vzrostla. Čekejte převážně velkou oblačnost, déšť a bouřky a teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Několik pokut už museli provozovatelům dětských táborů udělit krajští hygienici. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali 42. Nejčastějším prohřeškem bylo špatné skladování nebo zacházení s potravinami. Během prvních 14 dnů tak kontroloři rozdali pokuty za více než 20 000 korun, pokračuje vedoucí plzeňských hygieniků Petra Vébrová.
3: Konkrétně byly ve skladovacích zařízeních nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti a také byly některé druhy potravin uskladněny při nevhodných teplotních podmínkách. Za tyto nedostatky byly ze strany krajské hygienické stanice uděleny 4 sankce v celkové výši 23 500 korun českých.
2: Parkoviště pro karavany u Škoda Landu v Plzni u vodní nádrže České údolí využije měsíčně několik stovek zájemců. V omezeném počtu je možné parkovat v přední části se sociálním zázemím, přípojkami a výlevkou. V zadní části je pro karavany prostor bez výbavy. Další informace doplní starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z ANO.
4: Tento způsob cestování je čím dál tím oblíbenější, což dokládá to, že na našem karavanovém stání ve Škodalandu se měsíčně vystřídá přes 300 karavanů. Pro zajímavost, rekord je téměř 650 obytných aut za měsíc. Naše město se určitě i tímto způsobem dostává do povědomí.
2: Třetí plzeňský obvod z důvodu vysokého zájmu vybuduje proto sociální zázemí i v zadní části. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla také produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Sport. Slovenský rozhodčí Slavko Vinčič dostal na starost nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Mezinárodní federace FIFA nominaci zveřejnila na sociálních sítích. Počasí. Odpoledne čekejte převážně velkou oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 24. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 605 u Ejpovic na Rokycansku bourala dvě osobní auta a v Plzni v ulici Obchodní u kruhového objezdu se srazilo nákladní auto s osobním. I tam jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte dáte kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou ano. nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si lecos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron z vlasy a i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně. Ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček. Skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, a pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako
2: boxovací. Do pytle, ano, do
0: boxu. Znělo

0: vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje, a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
1: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví pak?
0: No,
1: nebo
0: ale pohodu? V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci, vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk, a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak, a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si o tom, jako my si teď povídáme.
1: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje,
0: nevíme,
1: že s tím tělem něco dělá.
0: Ano.
1: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
0: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
1: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu, jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jací. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: Nashledanou. 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří se
1: jasně.
3: starat o něj,
1: no.
3: ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Zkuste moc takto. Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já
1: vás
2: všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano. Tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no,
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno hážu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano, že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě třeba ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak mi říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo. Budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě. A repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční. A vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou. A posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská katedrála má už částečně opravený krov. Práce na střeše budou pokračovat do konce příštího roku. Rabín na Klatovsku na některých místech ve městě kvůli suchu omezilo seče. V Národním parku Šumava hoří les na Prachaticku. Zítra bude většinou velká oblačnost, objevit se mohou přehánky i bouřky, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Rekonstrukcí krovu a sanktusní věžičky pokračuje oprava střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Práce začaly letos na jaře a skončí na konci příštího roku. Přijdou celkem na 85 milionů korun. Necelou polovinu peněz pokryje evropská dotace. Zbývající část financuje plzeňské biskupství s pomocí města Plzně a veřejné sbírky. Co všechno už je hotovo, shrnula projektová manažerka biskupství Iva Fictumová.
2: Je vlastně sundaná krytina z vrchní sedlové střechy, jak z jihu, tak ze severu, z jižní strany, té strany do náměstí, tak už je vyspravený krov, je položeno nové bednění a z části i nová folie. Nyní práce se soustředí hlavně na sanktusní věžičce.
1: Spotřebných 20 milionů korun se ve sbírce podařilo zatím na opravu střechy vybrat přibližně 450 tisíc korun. Sbírka potrvá minimálně do konce příštího roku. Rabín na Klatovsku letos nechává část travnatých ploch bez seče. Díky tomu tam podle starosty Miroslava Krauchera ze Sdružení nezávislých kandidátů nejsou suché vypálené plochy a objevuje se větší množství hmyzu a ptáků. Příští rok proto seče omezí i na dalších vodních místech.
3: Představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou, my máme sekačku na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme a není to zarostlá džungle jenom. Takže jenom kolem těch obrubníků a kolem cest bychom to zkrátili a jinak bychom zachovali louku.
1: Rabí ve městě a ve svých přidružených obcích seče zhruba 10 hektarů ploch. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
4: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
1: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise také nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví.
0: Sport.
1: Tři české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se odpoledne střetne s Číňankou Cheng, Tereza Valentová s Ruskou Kornějevovou a Sára Bejlek s Dánkou Tausonovou.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou velká oblačnost, po půlnoci přechodně i polojasno, zpočátku s doznívajícími přehánkami nebo i bouřkami, které mohou být ještě i silnější. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 16 až 13. Zítra bude většinou velká oblačnost, postupně s kupovitou zvětšenou oblačností. Zpočátku se budou vyskytovat přehánky ojediněle, během dne jich bude přibývat a může se objevit i bouřka, a to hlavně v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout, a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Kladrub na Tachovsku pozor na práce údržby, pravý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14:05 už má za sebou pátek s datem 17. července. Meteorologové slibují na odpoledne a večer bouřky, ale hlavně déšť. Ten nás v období sucha nejvíc zajímá. No a co vám mohu slíbit já? Třeba takový malý výlet k Česalově Studánce, to bude krátce po 14:30. V rozhlasovém tržišti budu jako obvykle čekat na vaše inzeráty a připraven už je také další díl seriálu Co v učebnicích nebylo a na zajímavé téma, z čeho všeho můžeme mít strach. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

sejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: S turistickým tipem se už za chvíli zastavíme u Česalovy studánky v Plzni. Teď ale...
1: Tipy pro volný čas.
0: V letním kině v Hrádku u Roky Canzáre od 20 hodin skupina Činasky. Koncert se odehraje pod čirým nebem a těšit se můžete na největší hity této kapely. Do Domažlic můžete vyrazit na koncert skupiny Buty. Na zahradě Chodského hradu zazní od 20 hodin písně jedné z nejoblíbenějších českých kapel. Na Nezámku u Hartmanic vystoupí písničkář Vojtáno. Koncert pod čirým šumavským nebem začne ve 20 hodin a slibuje večer plný humoru i autorských písní. V Hostouni na Domažlicku začínají pouťové svatojakubské slavnosti. Součástí je dnešní tradiční posezení u Perláku s večerním koncertem kapely Anonym Country, který začíná ve 20 hodin. No a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutena v Plzni si můžete prohlédnout až do 15.30 prezentaci výsledků týdenní práce účastníků mezinárodních kurzů Art Camp. Vernisáž představuje tvorbu mladých výtvarníků z Česka i zahraničí. Tolik tedy páteční tipy. No a teď už se Iveta Bartošová chystá na svou nekonečnou píseň.

0: 14 hodin 32 minuty posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď míříme na malý výlet. Na pravém břehu řeky Radbůzy, asi 150 metrů po proudu od Tyršova mostu, se nachází takzvaná Česalova studánka. O její existenci řada obyvatel města ani neví. A dokonce i ti, kteří o ní mají povědomí, loni přišli na to, že toho věděli jen málo.
1: V roce 25 jsme při rekonstrukci zjistili, že to vlastně až tak studánka není, že to je staré důlní dílo. A v historických pramenech jsem zjistil, že se tady v prostřední období 19. století těžil pyrit, ze kterého se vyráběl vitriol neboli kyselina sírová.
2: Když se rozhlédneme po okolí studánky, tady nedaleko jsou žulové patníky a pravděpodobně pozůstatky mostu, nepletu se.
1: Ne, nepletete se, přesně tady ta cesta od meditační zahrady kolem řeky a tady byl most ocelový, byly tady po něm asi zřejmě podkladní pilíře a část opevnění břehu a ta cesta pokračovala směrem do Doudlavec.
2: A proč se Česalova studánka jmenuje právě Česalova? Existoval nějaký pan Česal?
1: Ještě než jsme přišli na to, že to je starý důlní dílo, tak se tady tradovalo nebo se dalo i někde dočíst, že se to jmenuje podle toho, že se tady pěstoval chmel, což by tomu odpovídali tedy část pole, která se jmenuje v Česníkách, ale v těch historických pramenech jsem dohledal, že v roce 1932, když se tady boural starý ocelový most, tak jistý pan Česal, který bydlel v Doudlecích u obecňáku, tady upravil pramen Chutné vody. Ale už se nikde tam nedočtete, že tady byl ten důl, ta paměť, jakoby, že se tady doloval pyrit a vyráběl kyselina sírová, zmizela. Takže pravděpodobně se to jmenuje podle pana Česala z Doudlavec.
2: S příběhem Česalovy studánky nedaleko Tyršova mostu v Plzni nás seznamuje hydrolog Daniel Vlnas. Studánka je jakožto pramen součástí státní monitorovací sítě podzemních vod. Co všechno tady sledujete?
1: Vydatnost toho pramene od roku 69 a od roku 72 se tady dělají odběry na jakost z té podzemní vody.
2: A v roce 25 jste tedy pramen nechali upravit. Z jakého to bylo důvodu?
1: Byl to náš tady na pobočce poslední pramen, který neměl automatizované měření. Tak proto.
2: Tak a teď se díváme do bývalé štoly. Jak to vypadalo, když jste se tam podívali poprvé?
1: Vypadalo to jako malá jeskyňka. Ta hladina byla až ke stropu a nebylo zřejmé, že to pokračuje další desítky metrů. To nikdo nečekal, ta paměť se ztratila, nikdo nevěděl, nikdo neříkal, že tady je štola, byla to studánka prostě.
2: Vidíme kus skály, vodu, která vypadá, jako by ani netekla.
1: Ona zaplnila po zrekonstruování toho objektu, zase zaplnila tu štolu v délce skoro 60 metrů až po strop.
2: Říká se, že pramen Česalovy studánky nikdy nevysychá, je to pravda?
1: Po dobu, co tady měříme, tak nikdy nevyschl, má vydatnost od 0,1 do 0,5 litru za sekundu, mění se to v průběhu roku a vzhledem k tým skutečnostem, co jsme zjistili v historických pramenech, tak tady určitě v roce 1932 pramen tekl a pravděpodobně vytýkal z té štoly už od toho 19. století.
2: Přímo tady na místě, kde voda vyvěrá z kamenné zítky, moc nezurčí. Ale když kousek popojdeme k dřevěnému korytu, tak tady už slyšet je. Jaký je váš osobní vztah k téhle studánce? Chodíte sem jenom pracovně nebo zajdete třeba i někdy, když nemusíte?
1: Když nemusím, tak sem nezacházím, chodím sem pracovně, ale zaujalo mě historie tady toho místa, protože v těch historických pramenech se dá dočíst o konkrétních lidech, kteří tady žili, umírali, rodili se a jak se vlastně měli v té době.
2: Návštěva Česalovy studánky v blízkosti Tyršova mostu v Plzni může být příjemným zpestřením vaší cesty do meditační anebo do Luftovy zahrady. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, páteční rozhlasové tržiště je právě na svém začátku. Pokud do něj chcete podat svůj inzerát, musíte vytočit telefonní číslo 221 554 222. Což už se děje, tak jdeme na to. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, chtěl bych prodat Volkswagen Tiguan, rok výroby 2008. Je to 2 litr TDI, 4x4, na je to 176 000 km, je to po STK. Závěs. Je tam dálniční známka zaplacená roční. Tachovsko, telefon 605 142 401.
3: Takže 605 142 401.
4: Ano, ano.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou, děkuji.
3: No a vám přeji dobrý den.
5: Dobrý den, já bych měla na prodej také automobily, ale hned dva. Jeden je pro známého, druhý je můj známý, prodává automobil značky Škoda Octavia, RS motor, jestli někdo neví zkrátku, tak je to takový ten nadupanější motor. Rok výroby 2008, 125 kW, je to turbodiesel, má to novou STK, výbavu, abych to neprodlužovala. Je to sedan teda, auto je velice zachovalé. Jako druhou položku mám na prodej osobní automobil BMW X3, rok výroby 2005, je to taky turbodiesel, výbava, klimatizace, autorádio, okna v elektrice, alukola, 4x4 to má náhon, má to tažné, vůz je po nekuřákovi a je velice udržovaný, absolutně bez koroze. Je garážovaný, důvod prodeje málo využívaný. A jako třetí položku, prosím vás, mám na prodej 6letou kobylku irského Koba. Matka její je Kopka a otec Velšpárbret. Kobylka je zaučená pod sedlem a prodáváme ji ze zdravotních důvodů majitele. Toť vše Plzeň již na mobilním telefon 602 941 722. Opakuji 602 941 722. Všechno potom vysvětlím veškeré informace případnému zájemci. Vám přeji za prostředkování a přeji hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou. A teď rozhlasové tržiště pokračuje, protože je tady další účastník. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych sem prodal jedny větší hodiny v dřevěné skřínce. Jsou vysoký zhruba 70 cm. Je to pěkná řemeslná práce s kyvadlem a nejsou drahý, tak za 1200 zhruba by byly. Za druhý prodám 4 kusy plechových disků 13. Nejsou nějak rezaví na Škodovky, Felicie, Fabie a podobně, jsou 4-dírové. A za třetí prodám 7 danči a jelení paroží k dekoraci. Mám i schozy a také akátový podložky zavěšení. A je to na Domažlicku a telefon je 603 158 092. Zopakuji, 603 158 092.
3: Tak není co dodat, ať to vyjde. Naschledanou.
6: Děkuju, naschledanou.
3: Tak a kdo je tam dál? Dobrý den, haló.
7: Ano, dobrý den. Já bych prodala, prosím vás, celou sbírku, já to tady mám napsaný, celou sbírku poštovních známek z roku 1870, protektorát české, rakouské a je to první až druhé světové válka, jsou to Československo, všechno možný. Dále bychom prodali gramofonové desky, jo a ještě podotknu na ty známky, že pouze sběrateli, ne překupní doby. Dále kus za 10 korun, jednu známku za 10 korun. Dále gramofonové desky, rocková hudba, populární hudba, jako je tam tady asi všechno, desky jsou zabalené a nejsou používané. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923. Děkuji za zprostředkování. Naschledanou.
3: Nemáte zač, ale příště bych prosil o stručnější podání toho inzerátu, pokud to půjde, ano?
7: Jo, dobře.
3: Naschledanou. Byl to také poslední telefon v našem dnešním rozhlasovém tržišti, ale mám tu ještě jednu písemnou záležitost. Pomůžu s úpravou zahrady, trávy, tůjí, stromů, záhonu, eventuálně i bazénu. Volejte na číslo 602 684 028. 602 684 028. Rozhlasové tržiště tady bude zase v pondělí odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Mířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Meteorologové varovali před bouřkami s nárazovým větrem a kroupami. U Košuteckého jezírka v Plzni je nově opravená cesta. Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. Zítra bude většinou velká oblačnost, očekejte přehánky a bouřky, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Silný nárazový vítr i častější srážky, včetně krupobytí, mohou odpoledne a v podvečer zasáhnout Plzeňský kraj. Hlavní bouřková činnost nad Českou republikou ale zasáhne spíš regiony na východ od Plzeňského kraje. Pokračuje Petra Polívková z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.
5: Odpoledne již očekáváme místy přehánky a ojediněle se mohou být i bouřky, které by měly být pozdějším odpoledně a k večeru četnější a silnější, a to zejména co se týče nárazu větru, který může v nárazech dosahovat až rychlosti 70 km v hodině. V menší míře se také může objevit přívalový déšť úrovně kolem 35 mm a menší kroupy.
4: Plzeň opravila cestu v parku u Košuteckého jezírka. Zaplatila za to více než 1 milion korun. Nový materiál by měl zabránit splachování nečistot do jezírka, které pak následně zhoršovaly kvalitu vody. Tu město dlouhodobě sleduje a okolí jezírka proto upravuje, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
6: Na kvalitu vody v jezírku mají vliv hlavně přívalové deště, rybí obsádka a také ptáci. Proto jsme se zaměřili na úpravy okolí jezírka, které mají zabránit splavování kalné vody a místo toho ji využít pro zavlažování parku. Současně proběhl i úklid mělkého dna při přezích a k odstranění nepořádku z větších hloubek budeme muset povolat potápěče.
4: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes, informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a v neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž pondělí skončí. Kritická zůstává situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Uhynulo tam už asi půl druhé tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Vody v povodí Dyje ubývá. Srážek obecně v Česku neubývá ani nepřibývá, ale ubývá vody v krajině, protože se jí kvůli zvyšujícím se teplotám více odpaří. Důsledkem je větší sucho, které je letos na jižní Moravě delší dobu extrémní.
0: Sport.
4: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý golman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v pátém kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa opravdu zahraje, smlouvy si velmi váží.
7: Je to neuvěřitelný pocit. Je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces. I když jsem to vůbec nevěděl, přišlo to úplně narychlo a z ničeho nic. Takže je to jeden z kroků dobrých do dalších let.
4: Nový ročník NHL začne v zámoří v úterý 29. září.
0: Počasí.
4: V noci bude většinou velká oblačnost, přechodně bude i polojasno. Čekejte doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 16 až 13. Zítra bude většinou velká oblačnost, zpočátku se budou vyskytovat přehánky ojediněle, během dne jich bude přibývat, může se objevit i bouřka, a to hlavně v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 19 až 22. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout, a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Nýřan na severním Plzeňsku pozor na práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Už jsme se asi zvykli na klimatizované vlaky nebo autobusy veřejné dopravy. V horkých dnech ale může i moderní klimatizace vypovědět svou službu. Denně se o tom přesvědčují lidé na linkách veřejné autobusové dopravy v plzeňském kraji. Bude o tom naše reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. No ale to ještě předtím zažijete další díl zámeckého léta, tedy další výlet na další český zámek. No a za chvíli navštívíme zámek Nebílovy pro změnu. Tentokrát proto, že se tam koná jedna hodně zajímavá výstava. Taky nadále příjemný poslech, vážení.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Pokud se dostanete do zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku, tak si můžete projít také aktuální výstavu. Ta je k vidění v zámecké galerii, která se nachází v zadní části zámku. Výstavou provedl kolegyni Andělu Blaškovou Kastelán Milan Fiala.
1: Vstoupili jsme do zámecké galerie Tuvora, kde je výstava Prolínání. Vystavuje tvůrčí skupina P89 Plzeň.
2: Je to druhá výstava plzeňské P89. Představuje se na ní 18 autorů, každý dvěma až třemi díly. Ať už jsou to nástěnné věci nebo prostorové. Tím největším dílem je tady od Václava Fialy sochaře veliké jaksi vodovodní potrubí, tomu říkám. Krásná dřevěná instalace z topolového dřeva, doplněná historickým kusem starého potrubí. A jinak se tady představují například vynikající restaurátor Jiří Rataj, jsou tu obrazy od Renaty Drahotové, Alice Kopečkové, šéfky Plzeňské unie výtvarných umělců a dalších významných autorů regionu.
1: Tak a my se na některá díla půjdeme podívat. Na stěnách vidíme obrazy. Jako první mě padlo oko na obraz Květy Monhartové.
2: Expresivní plzeňská výtvarnice a čestná prezidentka skupiny P89, tak samozřejmě na tom čestném místě je ten velký červený expresivní obraz složený ze 4 částí. Květa Monhartová tady vystavovala i samostatně před pár lety, tak jsem rád, že se vrátila zpátky.
1: Teď jsme v dalším prostoru, kde samozřejmě nechybí obrazy.
2: Tady jsou obrazy Alice Kopečkové, jsou tady obrazy Nadi Potůčkové a dalších výtvarníků. Zajímavostí tady té místnosti galerie je ten strop, když svednete oči, tak je tam nástěnná malba z roku 1601, která byla pořízena u příležitosti dokončení staré barokně renesanční tvrze, vlastně ještě renesanční tvrze, za Jana Hradišského z Hořovic a jeho manželky Salomény, rozené Pouzarové z Michnic. A když si představíme, že ta malba, ten kousek, který je nad námi, byl od podlahy až nahoru a byl ve všech těch místnostech tady toho zadního křídla, to byla naprostá fantazie. Bohužel 90% těch maleb zaniklo, ale v té galerii se vyjímá i tenhle ten starý obraz mezi těmi novými, mezi paní malířkou Laznovou a dalšími.
0: Představuje aktuální výstavu na zámku Nebílovy kastelán Milan Fiala. Výstava je tam k prohlédnutí do 13. srpna.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků a výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelanka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme

0: I hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám ho můžu i zahrát.
1: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
2: S paní Kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
0: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
2: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
0: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
2: Co ty překrásné hodiny?
0: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
2: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
0: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

świat, jak znam, tu jest. Ach, krasko, sprzecież i mi

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: čím se zabývá právník?
1: Zabývá se tím, že když někdo třeba něco ukradne, tak ho jako mu ten trest jako vymyslí nebo tak nějak.
2: Říká třeba, na co má ten člověk práva. Hádají se spolu u soudu.
3: Když někdo udělá nějaký trestný čin, tak se snaží, aby ho nedali do vězení.
4: Ten právník mu v tom pomáhá, aby se do toho vězení nedostal podobně.
5: Právník, ten mluví k soudci za toho obžalovaného.

0: Jsou 4 minuty po 15:30, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. A teď jedna věc, se kterou možná máte vy osobní nedávnou zkušenost. Tropické letní teploty totiž prověřují výdrž klimatizací i v autobusech veřejné dopravy. V plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací. Ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
3: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Většina ze zhruba 300 autobusů, které v plzeňském kraji jezdí na základě 10leté smlouvy s dopravcem Arriva, má klimatizaci plně funkční. Potvrzuje jeden z řidičů linkového spoje Petr Uher a přidává svoje zkušenosti.
4: Tak dřív vůbec klimatizaci nikdo neřešil, že jezdili karosy, ještě Cčka, tak prostě otevřený okýnka a já si i myslím, že v některých případech v těch horkách to bylo i lepší. Jo.
2: Jenže moderní autobusy už klasická boční okénka nemají a cestující jsou na klimatizaci plně závislí. Když selže, nastává problém. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy plzeňského kraje Martin Fencl.
5: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Martin Fencel potvrzuje, že za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
5: Vnímáme to jako samozřejmě nějaký problém a s dopravcem to řešíme. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Předpokládáme, že autobusy odstavuje na servis a nutíme ho tak, aby prostě ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
2: Dopravce se hájí tím, že jde o ojedinělé poruchy klimatizace, způsobené nedávným extrémním počasím.
6: Sankce od objednavatele uhradíme. Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
6: Bohužel občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
5: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat. Protože samozřejmě, pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl. Otázkou je, jak budou klimatizační jednotky reagovat na případné další extrémní teploty. A dřív jezdili karosy bez klimatizace.
3: No, a taky jsme to museli vydržet.
7: Teď už tomu má být konec, ne?
3: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
7: Myslíte? No.
2: Jak je to, ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
3: Chladná
7: rána.
2: Tak šťastnou cestu.
7: Děkuji.
2: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď budeme zase chvíli vařit. Letošní rok je totiž už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zapojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli tedy bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Máry Křižíkové z Valašského Meziříčí, nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. Jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem, mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: No a ty krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Márie Křižíkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozího ročníku soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A už se nám zase blíží 16. hodina, Štěpán Gazíková už má určitě nachystány aktuální zprávy. No a pak humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů moderátor a herec Petr Jančařík. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Můžete do humoriády volat, můžete do ní i SMS-kovat. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že ve Velharticích na Klatovsku je židovský hřbitov založený roku 1858? Poslední pohřeb se uskutečnil v roce 1941. Ve východní části se zachovaly dva kamenné pilíře jako pozůstatek márnice. Deska jako památník obětem nacismu, která obsahuje jména obětí holokaustu, byla umístěna v roce 1948. Hřbitov je kulturní památkou a od roku 2006 probíhá jeho obnova. Je ve vlastnictví Federace židovských obcí v České republice a není volně přístupný veřejnosti.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňští hygienici udělili po kontrolách dětských táborů několik pokut. Do Plzně se sjíždějí vozy Chevrolet Corvette. Zítra bude většinou velká oblačnost, čekejte přehánky i bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Několik pokut už museli provozovatelům dětských táborů udělit krajští hygienici. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali 42. Nejčastějším prohřeškem bylo špatné skladování nebo zacházení s potravinami. Během prvních 14 dnů tak kontroloři rozdali pokuty za více než 20 000 korun. Pokračuje vedoucí plzeňských hygieniků Petra Febrová.
2: Konkrétně byly ve skladovacích zařízeních nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti a také byly některé druhy potravin uskladněny při nevhodných teplotních podmínkách. Za tyto nedostatky byly ze strany krajské hygienické stanice uděleny 4 sankce v celkové výši 23 500 korun českých.
1: V plzeňském pivovaru začíná dnes večer 24. mezinárodní sraz Corvette. Jde o sportovní vozy americké automobilky General Motors vyráběné od roku 1953. Kde a kdy si mohou zájemci vozy prohlédnout, upřesňuje prezident pražského Corvette klubu a organizátor sjezdu Aleš Grňa.
3: Čas je na to určitě sobota dopoledne od těch 9 do 1 hodiny, kdy bude vlastně startovat spanilá jízda a následně potom od 15. hodiny až do nedělního rána tu budou stát vystavené vozy v celou dobu.
1: Dnes odpoledne se objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a menší kroupy. Může také foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Přehánky a bouřky se mohou ojediněle objevit i v sobotu. Nejvyšší teploty budou ale nižší než dnes, do 27 stupňů Celsia. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň více propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise představila. Reformu musí schválit Rada Evropské unie a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatických ambicí. Sport. Házenkáři Karviné se ve skupině Evropské ligy utkají s Benficou Lisabon, španělskou Turela Vegou a dánským Holzbetrem. Rozhodl o tom los ve Vídni. Počasí. V noci bude většinou velká oblačnost, přechodně bude polojasno, čekejte doznívající přehánky a bouřky, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra bude většinou velká oblačnost, zpočátku se budou vyskytovat přehánky ojediněle, během dne jich bude přibývat a může se objevit i bouřka. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout, aby zátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Přešticích na jižním Plzeňsku v ulici Husova bouralo osobní auto s motorkou a na silnici 20 na trase Nepomuk Kasejovice na jižním Plzeňsku bourala 3 osobní auta. I tam jděte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tohle zrudaná.
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
5: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
4: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
5: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
4: Se rozpohybuje mozek. Jako.
5: Ano.
4: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že Jirka byl
1: výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 01 04, nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, jenom Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se dovolal.
3: Povedlo se.
6: Dobrý vás oba dva.
5: Díky.
6: A to byť Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horolezec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A přál bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít. Jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme

0: Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebevíc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
2: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost
2: ano,
1: nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
2: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když si na jevišti bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
2: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
1: To
2: a ty tam stojíš
1: vzadu portál.
2: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím no za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
3: Stalo se teda.
2: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
2: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě variant, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večer.

0: na ten, tu třešničku na dortu. Někdo, kdo by byl významný, a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
1: Ano, ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět. Ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl. A ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
0: Ano.
1: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a přichází. A teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
0: Někdo no. už všetně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jenčařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš jak.
2: To byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav.
4: Jo, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Říkali, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No, je to trochu na to téma. Udělejte si volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To
3: a...
2: je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jmén a někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No. To prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrtstoletí, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to
3: byl. Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem se přidala s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlasuje pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl, chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 no, let, ale no. S mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. No. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi jich tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A... Tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jan Čařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý oba den. Dva.
1: Děkujeme.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Tomáš Sláma.
4: To blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Dobrý den.
5: A přidám a přát si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přečítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a na podruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Memoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Memoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně. Všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstoupí po víkendu do závěrečné etapy. Lávka nad výběhem vlků v Srní je ode dneška opět přístupná. O cenu veřejnosti Národního památkového ústavu letos hlasuje rekordní počet lidí. Zítra bude většinou velká oblačnost, čekejte přehánky a bouřky a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Rekonstrukce americké ulice v centru Plzně vstoupí v pondělí 20. července do závěrečné třetí etapy. Jak píše město Plzeň na svém webu, ke stávajícím dopravním opatřením se přidá úplná uzavírka okružní křižovatky americká Gétova Prokopova. Dojde k zároveň ke změnám a odklonům trolejbusových linek 12, 13, 14, 15 a 17. Ostatní linky zůstávají ve stávajícím režimu. Město za rekonstrukci zaplatí necelých 36 milionů korun. Hotovo by mělo být 11. srpna. Už od 9. srpna by měla MHD opět bez omezení projíždět celou americkou. Ode dneška mohou v Srní lidé opět pozorovat vlky z lávky nad výběhem. Správci Národního parku Šumava ji otevřeli po kompletní rekonstrukci. Během prázdnin je přístupná denně od 8:30 do 17 hodin. Zavřená zůstává pouze její poslední rozšířená část. Pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: Pořád tady máme těch 10 vlků, ta smečka je bezproblémová, funguje. Uvidíme, jak to bude dál, protože vlastně někteří vlci už jsou věkově třeba přes 10 let. A samozřejmě pomaličku budou odcházet. A předpokládáme, že někdy v tom roce 32 už tady bude třeba pouze 1-2 vlci, ale uvidíme, jak to bude probíhat, to nedokážeme odhadnout.
3: Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro futuro. Lidé mohou vybírat z 630 projektů z celého Česka. Mezi nimi je třeba obnova strojní cihelny v Boubíně v Plzeňském kraji. O vítězi ceny nazvané Památky děkuji mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. V botanické zahradě v Bečově nad Teplou na Karlovarsku připravili na víkend růžové slavnosti. Pro návštěvníky jsou připravené výstavy řezaných růží, komentované prohlídky zahrady nebo speciální tematické menu. V neděli ráno pak mohou lidé posnídat přímo mezi rozkvetlými záhony růží. Ředitel botanické zahrady Jiří Šindelář vysvětluje, proč zahrada pořádá právě růžové slavnosti.
5: Bečov má velmi starou zahradnickou tradici a ta tradice sahá až do doby baroka, kdy už se v Bečově opravdu sbíraly růže a my jako Bečovská botanická zahrada v podstatě na to navazujeme a jsme moc hrdí, že máme dokonce i národní sbírku růží Jana Béma.
3: Růžové slavnosti nabízí v sobotu i v neděli program od 9 do 19 hodin. Sport. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si dnes na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Klub s Edenem o tom informuje na webu.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou velká oblačnost, přechodně bude polojasno, čekejte doznívající přehánky a bouřky. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 16 až 13. Zítra bude většinou velká oblačnost, zpočátku se budou vyskytovat přehánky ojediněle, během dne jich bude přibývat, může se objevit i bouřka a to hlavně v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 19 až 22. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout, aby jeho zátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Ve Stodu na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská narazila dodávka do sloupku. Je to nedaleko Bystra, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: 17 hodin téměř 5 minut, máme pátek 17. července. Až do 18. hodiny budeme provádět inventuru dnešního dění v regionu. Musím říct, že mě osobně velmi zaujala zpráva z Rokycan, kde tamní vojenské muzeum na demarkační linii chystá na víkend nevídaný kontrast. Drsnou vojenskou techniku totiž propojí s ženskou elegancí, módou a vínem na speciálním dámském dni, o kterém podrobnosti zjišťoval náš stopař Jiří Trnka.
2: Český rozhlas z Plzeň, den v kraji.
0: No a také se kromě jiného ohlédneme za dopolední návštěvou Českého rozhlasu Plzeň. Přivítali jsme kastelána zámku v Červeném Poříčí Marcela Čermáka. Prozradil, jaké nové atrakce na tamním renesančním klenotu lákají návštěvníky. Pozveme i vás. A po písničce od kapely Činasky si to dnešní dění v kraji zrekapitulujeme ve stručném přehledu. Ondřej Kapis přeje pěkný pátek.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace. Více se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Státní zámek v Červeném Poříčí připravil pro návštěvníky novou expozici Cestovní horečka. Nejen o tom, ale také o historii zámku a šlechtických rodů, které sídlo obývaly, mluvil dnešní dopolední host Českého rozhlasu Plzeň, kastelán Marcel Čermák. Ten zároveň doporučil posluchačům, jaké atrakce by si při návštěvě zámku neměli nechat ujít.
3: Na chodbě máme i čichací stolky s ingrediencemi, které se používaly k výrobě parfému, a nebo druhý stolek nabízí třeba cizokrajná koření.
2: Podrobnosti uslyšíte ještě v této hodině. Rekonstrukcí krovu a sanktusní věžičky pokračuje oprava střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Práce skončí na konci příštího roku a přijdou celkem na 85 milionů korun. Necelou polovinu peněz pokryje evropská dotace, zbývající část financuje plzeňské biskupství s pomocí města Plzně a veřejné sbírky. Ve sbírce se zatím z potřebných 20 milionů korun podařilo vybrat přibližně 450 tisíc. Sbírka potrvá minimálně do konce příštího roku. Současná sucha se mírně projevila i na soustavě boleveckých rybníků v Plzni. Například hladina velkého boleveckého rybníka klesla o čtvrt metru. Sucho má vliv na celou rybniční soustavu a její okolí. Začínají usychat stromy, které se musí průběžně kontrolovat, aby neohrozily návštěvníky. A pozorovat se musí také ryby, jestli mají dostatek kyslíku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vojenská historie už dávno není čistě mužskou záležitostí a Rokycanské muzeum se to chystá o víkendu dokázat ve velkém stylu. V neděli 19. července se zde totiž brány otevřou netradičnímu dámskému dni. Návštěvníky čeká fascinující kontrast nablýskaných historických tanků, floristické show, módních přehlídek a ochutnávek skvělého vína. Tuto atraktivní jízdu přináší do dne v kraji Jiří Trnka. Jiří, ahoj, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech pořádá už tuto neděli netradiční akci s názvem Dámský den. Cílem je představit vojenskou historii v odlehčeném světle. A proto se vedle těžké techniky představí floristické workshopy, tvořivé dílny nebo ochutnávky vína. Jde o zajímavé spojení military tématiky s programem zaměřeným na estetiku a relaxaci.
1: To zní opravdu zajímavě a originálně. Na jaké konkrétní body programu bys návštěvníky a především návštěvnice nejvíce nalákal?
2: Tak brány muzea se otevírají v 10 hodin dopoledne, ženy se mohou těšit na odpočinkovou zónu, ukázky vazby květin nebo výstavu historických spotřebičů s názvem Kuchyně našich babiček. Pro rodiny s dětmi je připravené také keramická dílna a pro každou příchozí dámu navíc přichystán drobný dárek.
0: Regionální stopař.
1: Jiří, já o tobě vím, že jsi velký fanoušek techniky, tak mě zajímá, jestli i pánové si přijdou na své například v podobě prohlídek expozice.
2: Samozřejmě, po celý den budou připravené všechny vnitřní i venkovní expozice s vojenskou tématikou a technikou.
1: Takže celá rodina si vlastně přijde na své, pokud si udělají v neděli čas a přijdou se podívat.
2: Kompletně i s babičkou.
1: To samozřejmě doma nenecháme. Tolik Jiří Trnka, děkuji za pozvánku, měj se moc hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
2: Přijdou večer a v noci bouřky, nebo to zase vyšumí, jak se říká. O tom bude řeč v pořadu Den v kraji. Už po písničce zavoláme plzeňským meteorologům o aktuální informace.

0: počasí.
1: Na druhém konci telefonních linek už vítám meteoroložku Petru Polívkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme se večera v noci připravit na bouřky?
2: Ještě stále nejsou vyloučené, dokonce se nám teďko jedna vyskytuje tady na jižním Plzeňsku. A během těch večerních hodin nebo té první poloviny noci se ty bouřky mohou ještě vyskytovat, nebo nám další bouřky přicházejí z Německa v tuto chvíli. Takže se nedají vyloučit a nedají se vyloučit ani ty silnější bouřky, kde by mohlo být nějaké nárazy větru nebo přívalový déšť nebo i menší kroupy. Ale jinak bude převážně velká oblačnost a místy přehánky a nebo ty bouřky hlavně té první polovině noci. Během té druhé poloviny noci se nám bude ubývat oblačnost a ty srážky budou slábnout a ustávat a během té noci nám teploty klesnou někde na hodnoty kolem 16 stupňů Celsia.
1: Tak a jaký bude víkend? Co přinese sobota?
2: Zítra očekávám většinou velkou oblačnost, trošičku se nám ochladí, opět se budou objevovat srážky, ale bude jich méně než dnes. Zpočátku se tady budou vyskytovat jen ojedněle přehánky, během nich bude přibývat a očekáváme místy a může se objevit i bouřka, a to zejména v jižní polovině kraje. A večer už pak budou ty srážky přechodně ustávat a bude i částečně ubývat oblačnost. Ty nejvyšší denní teploty zítra budou zhruba 2 stupínky nižší než dnes, 24 až 27, na horách tam by mělo být někde kolem 20 stupňů a foukat nám bude vítr v jihozápadní o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: To samé počasí pak bude panovat i v neděli?
2: V neděli tam už bude více oblačnosti, nebo zpočátku ještě v těch ranních nebo brzkých ranních hodinách by mohlo být méně oblačnosti, ale postupně od severozápadu bude přibývat a očekáváme postupně četné přehánky nebo déšť, během dne místy i bouřky, které mohou být opět ojedněle i silné, ale v těch odpoledních hodinách se opět začne oblačnost protrhávat a srážky budou slábnout. Ale když se nám ochladí více, tam ty nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Ráno očekáváme kolem 14 stupňů Celsia.
1: Říká meteoroložka Petra Polívková. Děkuji za předpovědi a přeji pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Unikátní zážitky, které jinde nezažijete, tak kastelán Marcel Čermák, abych řekl správně, v našem studiu prozradil, čím letos láká zámek v Červeném Poříčí. Po písničce od Bonnie Tyler si můžete poslechnout, jaké největší atrakce pro vás na sezónu osobně vybral. Za 4 minuty bude půl šesté.

0: Za půl minuty bude půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Co zajímavého přinese druhá polovina dnešního pořadu Den v kraji? Používáte v těchto dnech klimatizaci v autě? V autobusech Plzeňského kraje teď moderní chlazení selhává. Povíme si, které spoje kvůli tomu vyjedou bez funkční klimatizace a jakou pokutu za to dopravce dostal. No a pak se zaměříme na plzeňské jižní předměstí. Spolek Spoj tam totiž rozjel petici proti plánovanému silničnímu průtahu mezi Sukovou a Borskou ulicí. Podrobnosti uslyšíte v příštích minutách.
1: Den v kraji.
0: Dnešním dopoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Plzeň byl kastelán státního zámku v Červeném Poříčí Marcel Čermák. Moderátora Michala Janského zajímalo kromě jiného i to, jaké atrakce zámek nabízí návštěvníkům.
2: Tak my máme zámecké prohlídky, zámecké okruhy 2. Ten hlavní máme v budově předzámčí, je to expozice věnovaná cestování šlechty, jmenuje se to Cestovní horečka, když se šlechta vypravila do světa, a vlastně tam představujeme takové ty zážitky z cest, které šlechta zažívala na přelomu 19. a 20. století. Je tam spousta úžasných předmětů z našich depozitářů napříč památkovým ústavem. Ukazujeme různé suvenýry, ale i aspekty toho cestování, jako byly výlety za exotikou do Asie, na průmyslové výstavy, na lovy se zbraněmi nebo i bez zbraní později, když už byla třeba fotografická technika. Ukazujeme tam úlovky v dámských buduárech, takže třeba kosmetiku, různé parfémy, šperky, máme i dobové, nebo třeba i různé drobné předměty z polodrahokamů, drahokamů a tak dále. Jsou tam ale třeba i různé kostýmy, které si ženy přivážely třeba z Řecka, z antiky, z Albánie a tak dále, protože to bylo inspirováno tím prostředím. Nesmí bych chybět ani třeba výbava cestovatele, takže jenom jednu velkou místnost věnujeme kufrům, zavazadlům, fotoaparátům, vlastně to, co šlechta sebou vozila, aby si zajistila to komfortní bydlení v těch obyčejných zájezdních hostincích. Druhou prohlídkovou trasu pak vedeme hlavní zámeckou budovou, ale to už jsou čistě jenom prohlídky se mnou, s kastelánem zámku, a děláme jich jenom několik během letních měsíců, ale přesné informace o jejich pořádání a o těch dnech najdou na našich webových stránkách.
3: Jsou prohlídky vhodné i pro osoby se zdravotním handicapem pohybového aparátu? Je potřeba se tedy na prohlídky objednat i na tu, kterou jste před malou chvíli zmiňoval, tedy Cestovní horečka?
2: Na Cestovní horečku se objednávat nemusíte. Tam je vstup volný, to znamená bez průvodce, můžete tam strávit jak dlouho chcete, můžete třeba zůstat i 20 minut v zámeckém kině, které nabízí filmy z přelomu 19. a 20. století na téma cestování. A opět jsou tam informace v textových popisech, takže u všech předmětů si můžou návštěvníci přečíst, ale mohou v této expozici získat i jiné zážitky, třeba smyslové, takže tam máme třeba i hudbu, abychom přiblížili Afriku nebo třeba Jižní Ameriku, takže jsou tam zvuky pralesa, stepí a pouští, nebo třeba orientální romantická hudba. A nebo na chodbě máme i čichací stolky s ingrediencemi, které se používaly k výrobě parfému, a nebo druhý stolek nabízí třeba cizokrajná koření, takže po zvednutí skleněného zvonu lze přičichnout.
1: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční den v kraji. Máme 6,5 minuty po půl šesté. Vám všem dobrý den, pokud jste si nás naladili právě teď. Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech veřejné dopravy. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací, ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
3: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Většina ze zhruba 300 autobusů, které v Plzeňském kraji jezdí na základě desetileté smlouvy s dopravcem Arriva, má klimatizaci plně funkční. Zvěřuje jeden z řidičů linkového spoje Petr Uher a přidává svoje zkušenosti.
4: Tak dřív vůbec klimatizaci nikdo neřešil, že jezdili karosy ještě Cčka, tak prostě otevřený okýnka a já si i myslím, že v některých případech v těch horkách to bylo i lepší. Jo.
2: Jenže moderní autobusy už klasická boční okénka nemají a cestující jsou na klimatizaci plně závislí. Když selže, nastává problém. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencel.
5: Ve standardech s dopravcem je nějaký obsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Martin Fencel potvrzuje, že za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
5: Vnímáme to jako samozřejmě nějaký problém a s dopravcem to řešíme. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Předpokládáme, že autobus si odstavuje na servis a nutíme ho tak, aby prostě ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
2: Dopravce se hájí tím, že jde o jedinělé poruchy klimatizace, způsobené nedávným extrémním počasím.
6: Sankce od objednavatele uhradíme. Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
6: Bohužel občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
5: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat. Protože samozřejmě, pokud se na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl. Otázkou je, jak budou klimatizační jednotky reagovat na případné další extrémní teploty. A dřív jezdili karosy bez klimatizace.
3: No, a taky jsme to museli vydržet.
7: Teď už tomu má být konec, ne?
3: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
7: Myslíte?
2: No. Jak je to? Ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
3: Chladná ráno.
2: Tak šťastnou cestu.
7: Děkuji.
2: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: Lepší podmínky k životu ve městě, větší bezpečnost i ohled na životní prostředí. Iniciativa s názvem Průtah Plzní iniciuje petici proti plánovanému průtahu centrem města. Co je obsahem petice, povíme po písničce.

0: Český rozhlas Plzeň, páteční den v kraji, 3:45. Místo nového průtahu Plzní městská třída. Spolek Spoj, který sdružuje aktivní obyvatele jižního předměstí v Plzni, se snaží svojí činností zlepšit podmínky k životu ve městě. Teď lidé ze spolku sepsali petici proti plánovanému průtahu mezi ulicemi Sukova a Borská.
1: My se snažíme oživit a zlepšovat lokalitu okolo jižního předměstí.
2: Popisuje architektka Zuzana Zbořilová ze spolku Spoj.
1: Snažíme se tady vytvářet různé komunitní aktivity, komunitní projekty. Dělali jsme tady Den sousedů, dělali jsme tady Zažít město jinak. Také jsme prosadili u města, aby před školou udělali pingpongové stoly a basketbalový koš a lavičky. To jsou naše úspěchy.
2: Váš spolek je iniciátorem petice proti průtahu silnice první třídy centrem Plzně.
1: My bychom chtěli, aby místo toho průtahu tam byla městská třída. A zároveň, aby obyvatelé mohli také částečně ovlivnit podobu těch funkcí té městské třídy, nejenom tedy obyvatelé, ale i odborníci, jako jsou architekti, urbanisti, sociologové a další odborné profese.
2: A je možné to ještě nějak ovlivnit?
1: My se snažíme, aby ten průtah vyňali z územního plánu. Městská třída by mohla tomu místu prospět, znamenala by potenciál nových funkcí ve městě, bydlení, práce pro lidi, kteří tady žijí.
2: Jedna z autorek petice, Lucie Populová.
3: Vycházíme z analýzy, kterou zpracoval nedávno Plzeňský institut současné architektury.
2: Co ta studie ukázala?
3: Že průtah skrz centrum Plzně nedává smysl. Má to spoustu negativ. My vlastně v té petici požadujeme jednak, aby to město a ředitelství silnic dálnic pořádně posoudilo, zhodnotilo ze všech hledisek urbanistických vlivů na zdraví obyvatel, hluk, zničení přírody a podobně. Potom, aby se ten návrh, že by ta silnice první třídy měla vést přes to centrum, což je v územně plánovací dokumentaci města i kraje, tak aby se to odtamtud vynělo a řešilo se to převedení na ten okruh mimo centrum města.
2: V petici požadujete i sklidnění klatovské třídy a sady 35.
3: Aby tam byl bezpečnější pohyb chodců, víc přechodů, větší tramvajový nástupiště a podobně. Taky vlastně chceme, až se bude řešit tady ta komunikace mezi Borskou a Sukovou, která určitě je potřeba, aby se to tu propojilo, tak aby byla řešena taky jako městská třída, aby tam nebyly protihlukové stěny, aby to nebyla bariéra pro lidi.
2: Další informace a možnost podepsat petici najdete na webových stránkách průtahplzní.cz. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Přesně za týden se bude v Plzni konat dvoudenní mistrovství České republiky v atletice mužů a žen. Závodit se bude od sobotního dopoledne na zrekonstruovaném městském stadionu na Skvrňanech. O svůj osmý titul v součtu trojskoku a dálky bude usilovat závodnice domácí Škody Linda Suchá. Poslechněte si rozhovor s ním v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Lišku, datla nebo veverku ve volné přírodě mohou lidé vidět na nové naučné stezce u Seneckého rybníka v Plzni. Na cestu trasou s názvem Siluety zvěře by se návštěvníci měli vydat i s tuškou a telefonem. Proč? Tak to se dozvíte v našem zítřejším vysílání. No a pravidelná sobotní povídka vám tentokrát nabídne příběh o kouzlech, proroctvích a zázracích. Jaroslav Achab Heidler vám totiž bude číst z knihy lidových pověstí ze střední Šumavy, kterou napsal učitel, regionální historik a folklorista Hans Kolibabe, který patřil v první polovině minulého století mezi nejznámější osobnosti Kašperských hor a okolí. Za 4 minuty bude 18 hodin z dnešního dne v kraji. Je to vše. Ondřej Kapic pře pěkný víkend.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 18. hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pokračuje finanční sbírka na opravu střechy plzeňské katedrály. Při sklizni ovoce se na Klatovsku převrátil traktor, jeden muž zemřel. Zítra bude většinou velká oblačnost, čekejte přehánky i bouřky a teploty do 27 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Lidé mohou stále přispět ve veřejné sbírce na opravu střechy plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Rekonstrukce teď pokračuje opravou santuxní věžičky. Náklady na opravy jsou 85 milionů korun, z toho necelou polovinu pokrývá evropská dotace. 23 milionů financuje církev, 3 miliony poskytlo město a 20 milionů korun se plzeňské biskupství snaží získat pomocí veřejné sbírky. Podrobnosti k ní dodává Iva Fictumová z biskupství.
2: Stránky internetové jsou střechakatedrály.bib.cz, kde si každý může najít aktuální informace, doplňujeme tam fotografie a je tam i číslo účtu veřejné sbírky. Do současné doby jsme vybrali zhruba 450 tisíc ve veřejné sbírce.
0: Sbírka potrvá minimálně do konce příštího roku. Při sklizni ovoce se dnes na Klatovsku převrátil traktor, který v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Reindlová. Na případ upozornil server Novinky.cz. Neštěstí se stalo u Vlastějova poblíž Hartmanic. Nehodou se zabývají klatovští policisté. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony 700 miliard, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle resortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmu. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
3: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
4: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
3: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
3: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
0: Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, Hamiltona a Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajel šestý nejlepší čas. Počasí. V noci bude většinou velká oblačnost, přechodně bude polojasno, čekejte doznívající přehánky a bouřky. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra bude většinou velká oblačnost, zpočátku se budou vyskytovat přehánky ojediněle, během dne jich bude přibývat, může se objevit i bouřka, a to hlavně v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobně auto havarovalo do příkopu na silnici 201 u Ostrova u Bezdružic na severním Plzeňsku a ve Stodu na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská nedaleko Bystra havarovala dodávka. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním pořadu Muziky muziky jsme pro vás již po třetí připravili půlhodinovku s dechovkou z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka, plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského a pošumavská dechovka Štěpánka se svými zpěváky. Příjemný poslech vám všem přeje Antonín Bulka.

Mužská část pěveckého sboru Česká píseň otevřela dnešní muziky lidovou polkou Když jsem já šel včera večer. Natočena byla v plzeňském rozhlase v roce 1981. Snad nejslavnější lidová písnička opěvující krásy Šumavy, která se hraje na obou stranách česko-bavorské hranice, je Valčík v krásné zelené Šumavě in grüne Schöne Bämerwald. Plzeňská dvanáctka a zpěvák Jiří Langmajer ji natočili v roce 2009. Mezi nahrávkami těchto písniček uplynulo 28 let. Za povšimnutí stojí, jak se spolu s vývojem nahrávací techniky měnil výsledný zvuk nahrávky.

Vraťme se opět trochu do historie, do roku 1991, kdy Gerta Ledínská s Jiřím Langmajerem za doprovodu Lesanky naspívali mu Grauerovku Sluníčko zapadá za ty hory.

Lesanku vystřídá pošimovská dechovka Štěpánka a ta nám zahraje dvě lidové písničky z kraje pod Svatoborem. Nejprve si poslechneme v podání Hany Krauzové a Evy Soukupové Valčíkovou píseň Nad rozsedly je háj.

K Haně Krausové a Evě Soukupové se připojí zpěváci Pavel Ložek a Jiří Pfeffer, aby zaspívali polku Hrádecký panenky Hezký oči máte. Pošumavská dechovka Štěpánka natočila v roce 1999 CDčko s lidovými písněmi z oblasti Sušice. Toto CD, Já jsem holka Just, bylo reminiscencí na Karla Polatu a jeho Šumavanku.

Závěrem pořadu Muziky muziky, ve kterém jsme již po třetí pokračovali v cyklu lidových písniček z hudebního archivu, který jsme nazvali Šumavské noty, si poslechneme směs Páni muzikanti, vemte instrumenty. Tato směs byla nahrána v roce 1978. Zpívají Gerta Ledínská, Jana Kopřivová, Jitka Koutecká, Karla Blahníková, Jiří Langmajer, Jiří Bárta, Jiří Mígl, Jaromír Horák, František Ledínský a Ladislav Buďárek. Naslyšenou z pořadu Muziky muziky Českého rozhlasu se těší Antonín Bulka.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Teď vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Naše dnešní folklorní půlhodinka bude tak trochu hravá. Zaměříme se v ní totiž na dětské hry, respektive dětská rozpočítávadla, která se dochovala a kterými se v minulosti bavili děti na Plzeňsku. Nenáhodou proto také dnes bude hrát i dětská muzika, konkrétně Úsměváček Střemošné. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Dětská říkadla a rozpočítávadla jsou roztomilým dokladem lidové, tedy dětské tvořivosti. Patrně každý z nás v dětství nějaká rozpočítávadla používal. Jak se v minulosti rozpočítávali děti na Plzeňsku? V dnešním špalíčku připomeneme některá rozpočítávadla, která v roce 1935 schromáždil, utřídil a ve sborníku Plzeňsku publikoval novinář a učitel Frank Wenich. Sám Wenich k dětským říkadlům z Plzeňska poznamenává, že je zajímavé, že mnohá z nich vyznívají satirickou pointou, nebo alespoň posměškem. A tedy se i v dětských říkadlech objevuje tón příbuzný škádlivému v lidových písních. A také, že je zřejmé, že dětská rozpočítávadla nejsou nijak mrtvým útvarem. Naopak, dětská tvořivost dává vzniknout stále novým a novým variantám i novým motivům. Dětská říkadla s takzvaným epickým jádrem Frank Wenich utřídil podle toho, kdo v nich vystupuje. První oddíl tvoří říkadla, kde jsou v hlavní roli lidé. No a tady už jsou konkrétní ukázky. Tak tedy, jedna matka zlá, troje děti má. Jedno chodí do školy, druhý šije bačkory. Třetí sedí na kamínkách, má housličky na ramínkách, hra, vodu nabírá. Tohle říkadlo prý bývalo časté v Černicích. A nebo následující rozpočítávadlo, které se objevovalo v Doudlevcích. Šel chlapeček na dvoreček, postavil tam práporeček. Na praporku slova, kdy zas bude škola. A odpovíli se například ve středu, rozpočítává se pak dál, tedy neděle, pondělí, úterý, středa, ven.

dnešním špalíčku nám hraje dětská muzika Úsměváček z Třemošné a věnujeme se dětským říkadlům a rozpočítávadlům z Plzeňska. Další oddíl tvoří říkadla, ve kterých jsou v hlavní roli zvířátka. Tak například, leze had z díry, nese sebou kníry. Bába se ho lekla, na kolena klekla. Jen se, bábo, nelekej, na kolena neklekej. A nebo běžela liška po ledu, ztratila klíč od medu. Kdo ho má, ať ho dá, ať ho liška nehledá. A v Doudlevcích a na Doubravce prý děti pak často přidávali ještě tento dodatek. Pověsti mě, liško, pravdu, který má z nás hezčí barvu. Ten nebo ten, to se ví, že tuhle ten. A velmi časté bylo také následující rozpočítávadlo. Stejně jako ostatní rozpočítávadla, se v něm musel dávat důraz na každou slabiku. Tak tedy, byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, než tam přišla paní máma, byla ryba pryč.

Na vlnách Českého rozhlasu nám dnes hraje dětská lidová muzika z Třemošné a povídáme si o dětských rozpočítávadlech a říkadlech, kterými se v minulosti bavili děti na Plzeňsku. Velmi častým motivem v rozpočítávadlech byl motiv N ten a nebo Eniky. Tak například tohle rozpočítávadlo je z Doubravky. N ten táje stavěli jsme máje. U svatého Františka stála jedna jeptiška. Jeptiško, jak se máš, přejde na tě Mikuláš. Svalí na tě kámen, sekula, sekula, amen. V Černicích pak bylo rozšířeno třeba tohle rozpočítávadlo. Eniky, beniky, maštěný knedlíky, sekirou do hlavy, bum.

V dnešní folklorní půlhodince nám hrají a zpívají děti, konkrétně dětská lidová muzika Úsměváček, která svého času působila v Třemošné. A také si připomínáme některé půvabné projevy lidové dětské tvořivosti, které se dochovaly v dětských rozpočítávadlech z Plzeňska. Oblíbené bývaly v říkadlech číselné řady, objevovaly se v mnoha rozmanitých formách a variantách. Tak například 1-2 Honza jde, 3-4 z hospody, 5-6 nemá čest, 7-8 nemá rozum, 9-10 bude viset, 11-12 jako paňác. Zvláštní skupinou jsou pak rozpočítávadla, ve kterých děti používaly svoji vymyšlenou tajnou řeč. Třeba tohle pochází z Černic. Jengo, dvongo, tringo, čtyrgo, págo, lágo. Ičman, čičman, tělala. A nebo anda, dvanda, trinda, čtvrnda, pádi, ládě, souka, bouka, doklobouka, čtyři oči, ven. No, aby jsme se dopočítali až na konec dnešní půlhodinky. Možná se vám také připomněla některá říkadla, která jste jako děti používali. Tak třeba nám o nich do redakce můžete dát vědět. Pro dnešek se s vámi loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do Česka dorazily silné bouřky. Za nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva několik pokut. Zítra bude většinou velká oblačnost, čekejte přehánky a bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Po celém Česku se stále objevují i velmi silné bouřky. Teď jsou hlavně v pásu od Jeseníku přes střední Moravu až po tu jižní. Bouřku doprovází výrazné nárazy větru a meteorologové nevylučují ani kroupy s průměrem přes 2 cm. Další většinou izolované a alespoň zatím ne tak silné bouřky se objevují jihozápadně od Prahy a také v západních Čechách. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujícího potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
2: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Stádo valiserských koz se vrátilo na svah nad hotelem Thermal v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parku ho tam vypustili, aby znovu spásalo náletové dřeviny. Ve stádu jsou letos i 3 kůzlata, kvůli kterým se s jejich návratem čekalo až na skončení Mezinárodního filmového festivalu, kdy je v místě výrazně klidněji. Pokračuje mluvčí lesů a parku Daniel Kubelka.
3: Kozy se umisťujeme už 4. rokem, je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásejí akáta a další vlastně rostliny.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou velká oblačnost, přechodně čekejte i polojasno, doznívající přehánky a bouřky. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách bude 16 až 13. Zítra bude většinou velká oblačnost, zpočátku se budou vyskytovat přehánky ojediněle, během dne jich bude přibývat a může se objevit i bouřka, a to hlavně v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů a na horách na 19 až 22. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, aby jeho zátěž bude na jedničce, tedy mírná. Tenistka Barbora Krejčíková je v premiérovém ročníku turnaje v Aténách v semifinále. Číňanku Cheng vyřadila po 2 setech 6-4 a 6-4. Mezi nejlepšími 4 se Krejčíková utká s vítězkou večerního duelu mezi Sárou Bejlek a Tausonovou z Dánska. Tereza Valentová na turnaji v Řecku skončila, prohrála s ruskou Kornějevovou 5-7 a 3-6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Rokycanech v ulici Josefa Růžičky u křížení s ulicí Čelakovského bourala 2 osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je, jako kdybychom řekli, dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje tráť, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Pobrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlasy některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit,
0: zase.
2: Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco.
0: Jo.
2: Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme? A teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím. Co se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Abych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše,

0: že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
1: Pravda?
0: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
1: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to scházím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Moc
0: takto
1: vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Všechno pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: To je jako astmatik, mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho celá hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo, tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takové to malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva. Vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo. Budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, dobrý. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Jež tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byly, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no.
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je, no a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek, já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice sešla ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně, tam já vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no. A to ještě ten autobus nevěl, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevěl s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš, to...
3: To byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec. To by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby, slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastní, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. Oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu jednu, jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako asi toto. No taky, že byla.

0: jako takový děvčátko tam nechat. To mě tady sousedka vždycky říkala, to je zdravotní sestro, říkala: Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla tři, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju. Já říkám: Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to.
1: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ju budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
0: Že říkám, přece první vnučku a nenecháme ju tam, že? No tak jsme ji vzali.
1: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ju jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
0: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já. No ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já. Když jsem ráno musela stávat po půl šesté do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona dvakrát v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechoď nikde, máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula, abych už byla zase doma a mohla být s ní, že žádný spolek na ní nebyl. Když odešla třeba tři dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětskem měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty dva roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
2: Vlastní dcera?
0: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo? To já jsem plakala, protože říkám, biješ s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout nebo chrápat, jí řekla dokonce. No úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že? Měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No kilo 60, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte. Že? A ještě jedno přijeli s takovýmhle

0: No a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ho dom. A nic se nedílo, nic se nedílo. No život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
2: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
0: Já jsem byla zrvema úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály, dětsky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Stolbno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu. Takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se neoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam... No. Jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra, jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ji nenechali nikdy samotnou doma, ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: To se teda z toho nadšení.
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dá mě pusu toto, ať mě raní.
5: Byla sladká.
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu, třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy, můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo,
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujeme.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tato.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On už zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: Ale já nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřekl?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme. No a i tvář, jako, že i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, naživo. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
5: no,
3: prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nešvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena. Někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že toto je pravda. No, a to už je moc nazlobí, ví?
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamo, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tom stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Tu teď lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto. Kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat? No, to, za to jsem mu vděčná. Jídle nevybaruje, co uvařím, to sní, jako za tu opravdu a mě rád. On je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin či kampelička.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro
8: pro vaše uši.
9: Dobrý večer vám všem posluchačům divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi. Já jsem říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: To koukal okolo do toho okýnka. Co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase vytom, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal jsem, já koukal se na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auťa. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo takhle rychle týhle v republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat do okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, bří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci, a já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme, tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsou. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? On říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připraven, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v uvozovkách, začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Marlboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tadyhle, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už... jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký do pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, že jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako Dort, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A on říkal, nein. A teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka. Je tam prostě lidi čekají na druhou půlku. On říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. On říkal, tak jim to běžte říct sami. Říká, no jak, a my jsme skončili představení. Říká, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tí schody dolů, říká, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říká, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banálně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali odvázaný úplně, že jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říká,
3: co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal obrovské Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel Janka. My už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt.
2: Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu.
3: Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě poce hrnul, počal, už mi to tak stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkoval snad, takhle jsem si představoval velrybu já, teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa.
2: Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, jako to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, který zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky a ahoj a děkujeme.
1: Díky, naschled.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
5: Zkus to.
4: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?

0: Že přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
1: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
0: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
1: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
0: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
1: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
0: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
1: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
0: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
1: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
0: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuto otázku vůbec položit?
1: Můžete ji položit, no.
0: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
1: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
0: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
1: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
0: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
1: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
0: Já budu pokračovat v otázce. Drašnárové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
1: Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
0: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně vážné verše.
1: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Violi říkám Dristis Provence, což považuji

0: pokušením taky za vážný text. A to je pořád taková to jako, bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
1: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
0: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
1: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
0: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Měkký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám nepříklad, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
0: ano.
1: Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
0: Jednou. A považuji to za fantastický program, to se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the street,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak... uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul poslední chvíli a já vůbec nevím, co to budu dělat a s kým si budu povídat, já nemám nikoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, by se měli, já myslím, že by se mělo... Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, našich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem. A tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost. A je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková... jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, když dobyli Paříž, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehádejte Nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
7: Ať tam jde von.
8: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
5: No tak páni, tak se potom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Tam
1: no tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má kladit tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vixoval si ji. Vixem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám už, ne? Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež, aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou. Ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna. A jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo. No něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psi mám porád, celý život svůj mám psi. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, tak jsem měl psa Lasa, to se chvíl do jemnošastního, toho jsem bohužel musel dát pryč, a potom se mi dost tejská. A, no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat se do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krasobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle to, no, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala z Myšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuju za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v Semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo tu prostě vyhlášený, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Mm-hmm. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlík takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tím letím, že jste dal tohleto téma opravdu, to je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto borku, opravdu.
0: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, no. Kubánec.
0: V 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása. A díváte se na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všechno teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spěrač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam veli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, to. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, mi mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. Hmm. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůbek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal jsem mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluju přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnou do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem a i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jeličková,

0: dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivá Smatoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
1: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
0: Byly to střední tratě.
1: Tratě?
0: Ano.
1: Máte nějaký rekord na svém kontě?
0: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 až 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a který jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď, nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou, aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je... jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost, poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to a dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
1: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
0: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
1: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
0: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
1: Děkuju vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalgě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, akorát, nestál se motor.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc ne, já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: blízku. Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žatce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byly blízko a jezdili tam že rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo ze dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
0: To je poklona.
1: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokováni s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně začal pomalu ta forma odcházela, přestal posidny, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
0: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
1: A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
0: No tak pravý křídlo, to je jasný.
1: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci, a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Mm-hmm. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý myslivcem, opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
0: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii, na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu pak doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit dvě krávy.
1: Ano, vím. To jsem já nechtěla říct.
0: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, ano. Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky. Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joinerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruslení, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pošeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal nevzala, jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou a vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to jméno.
0: Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu, ale to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, vnucováno, tam to bylo.
0: No, no. Ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída, Lendl, tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak to je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Tak tam bohužel máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zbrojovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem si chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československou jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže vlastně byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, No. Je vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném, a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový

0: víkend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně. Podobně jako Hanka Brňačka, která napsala: cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Takže jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych

0: přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta, je, taky, ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
1: Mm-hmm. Tak to si doplňuji znalosti, ano.
0: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli je Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
1: Cyklista
0: to mě taky.
1: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
0: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
1: No nenechávejte to na mě, prosím.
0: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu. A tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
1: co to je ražoňka?
0: No prostě nepárala se s ničím.
1: Jo, ražka, jo. Mm-hmm.
0: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo no jenom on, jak, ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
1: Jo, rozumím vám.
0: A když jsi radši držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No, a
1: no vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobné, jako kdybych já mluvil o pospecech.
0: Baťovský rybníček.
1: Ano.
0: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Mm-hmm. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
1: No,
0: v Olomouci.
1: Máte doma pohár?
0: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mat.
1: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
0: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
1: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že Jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic, tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění, to, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Jibačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. Teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem. Abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuju za důvěru, paní Staňko, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mm-hmm. A za druhé, teda fotbal, to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, tak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před třemi lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já ji znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme, no? Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na Dobříš. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo. Zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, tak to jsem byl ještě malý kluk. Nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se mi to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzli i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemry je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak je ten

0: pa-da-pa. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko. Děkuji, pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může mluvit jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak mi blázně,
6: tak,
5: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme v hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer, prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčela Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lakně, voranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jo, říkal, výborně, hezky, volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš, a chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždíjen! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, pěk, 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si ujím, padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste. Já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch... Franto, že sny smrce, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty si vypadáš.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpa, vysadu, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, kdežto pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víš?
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle

0: Τώρα πήκα.
1: Δύο νεβόνοτε, γεννόχο.
0: Για βήμ.
2: Κορίτσικη μάμα.
3: Πότσεμ, πότσεμ, δεν το μάζω, πούσε, ουκάς. Ουκάς, ουκάς, βήμτα.
1: Ποιος είσαι, Κρίστη, ζε σου το την ασυλιστική του βιογράφου. Βόνοτε, δω το κοινά να ειδέμε.
0: Τώρα πήκα. Ναι, ο Ιάσεμ Σιτών, έτμισε, τένια, τένια, νάρχερνε. Δώστανου πιέτσετ κορούν.
1: Τη λίστκη το βιογραφού, γιακ στε κοπέλ. Να, καμίλ, σνιέτ.
0: Τακ το μπορεί πιέτσερ βάτσετ.
4: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmerer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmerer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmerer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmerer, co by Bohouš Císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i Osazenstvo Třešňové, jednu divadelní hru.
5: Co to bylo?
6: No jak, ty to mám...
5: To jako bylo políbení. Jako když volizuješ na nuk.
3: Ticho. Mohla bych třeba Láďu políbit, já nešlo by to?
5: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
6: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
3: Jo to je fakt, proč? Jo.
5: Co proč odešel?
6: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
5: Co voborník odešel?
6: No ty to tam říkáte, že...
3: Že
6: tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
5: No.
6: A proč?
5: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
6: U not?
5: U not!
7: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
5: Co, jaký cizí slovo?
7: No u not!
5: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš noty,
7: znám.
5: Máš krám s notama, prodáváš noty.
7: Jo.
3: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďovi, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
5: co?
3: Ten Mercier,
5: no.
3: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
6: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
3: No, to je fakt.
6: Ale tam šel sám?
5: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
3: Já jsem Matilda.
5: Co, jaká Matilda?
3: No Matilda, tady, no Matilda.
5: Jo, to... Matilda Šmauzová.
8: No. Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
5: To je rasový, no.
8: Vydrž.
5: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
3: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
5: Co?
3: No.
5: Co?
3: No, mohla by se jmenovat jinak.
5: A jak?
3: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
5: A proč?
3: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
5: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
3: Jak to?
5: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
3: Jo.
5: Přece.
6: No ty přemýšlí o co
5: no,
6: píšeš.
5: No to je jasný.
7: No to je stará hra,
5: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Prosím, Takže no prosím tě, jo, vem to.
9: No tak já nechci vstupovat do děje.
5: Ale ne, jak jenom to čtí, jak chci jenom hlásí.
9: No ne, abych jako ne, abych tě nestrémoval. Ne,
5: Major Šmaus, a čím on je?
9: Jo, to je
5: on je major, no. Má šabli, že jo, bude, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
5: tak moment, já ti zazvoním. Celilin, Celilin.
10: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
5: Sedni si. Slyšeli jste.
10: No, dobře, ale...
5: Počkej, slyšeli jste?
10: No dobře, no voják to jde, no.
5: No počkej, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne, jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl, dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No, no to je vyloučený.
11: Je to pravda.
5: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Celilink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
3: Ne, Láďa je přece Kasáro.
5: Das.
3: Das. Tak Das, Dasáro.
5: Aničko.
3: Láďa je Dasáro.
5: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
5: Aničko. Ne. Vy? Jako Anička no. Víte, že on je Dasáro. No. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě.
3: Úplně pitomá.
5: Ale proč?
3: Kde pitomá.
5: Ale ty ženy vypadaly před stolety jiná.
3: Ale je úplně pitomá, pane, ty se pochopte to. Tak. Ona normálně teda jako já, jako no. Matilda, no. Přijdu do krámu no. No, a tady no. Láďovi teda tomu Kasárovi.
5: No, Dasáro,
3: Dasárovi, to je jedno. Ale, no. No tak prosím mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
5: ale
3: to je úplně pitomá.
5: Ne, ani ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
3: No to je to samý, ne?
5: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
6: To je ten omyl toho.
5: Ne omyl.
3: Ne, to je, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je úplně, teda já vám řeknu. To je výborný, teda,
5: jasný.
3: Kde jste tu hru našli, pane?
7: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
5: Je autor.
3: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To Dasáro. On je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
5: Co fika nemyslíte?
3: No jistě.
5: A jak to z
3: no jistě, čeho? Protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ne? Ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
5: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, no. Vejdete vy, Celilin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. A co udělá on?
11: Ano.
5: No to, co udělá každý normální mužský.
3: Teda to je výborně vymyšlený.
5: Jasný.
3: Jasný.
5: Chcete ještě další
3: vysvětlení? Dobrý.
5: Další dotazy.
6: No já mám z toho trochu strach.
5: A z čeho?
6: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
3: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu. No, ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
7: Myslíš?
11: Uvidíte.
4: Skalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
12: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Fresno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
6: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
7: Co bys chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fáru.
7: No, heru, gol,
2: fotra.
7: Mě tady nebude,
2: fotra,
7: fotra, fotra.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím, vem si. Ten fek sem vek.
6: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo fifinem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
4: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
8: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
9: Proč barometr?
8: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
10: No, se máte čím chlubit.
8: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
10: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
8: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
9: Jak to potom končí, taková legrace?
8: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
11: Tvoje starost, moje radost.
8: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no. On zas měl radost, že nás tak převez.
9: Co si myslíte o těch dveřích?
8: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
10: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
10: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten vodce, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

razy. Jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmiz.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.